0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc pět.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží

profesionály. Moderátoři a DJ z Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fajnky na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we go.

Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
2: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Tech Talk. Technology. Srovnávání. Novinky na trhu. Rady a tipy. Vychytávky. Online svět. Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Tech Talk.
1: Tech Talk.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: Tech Talk.
2: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Trying to make things right.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: segura, mas tá quente.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Nový den, nový TikTok, počasí úžasné, víkend jak má být, no tak si ho na Fresh Radio pojďme trošku zpříjemnit. A to i pátkem 13., který už za pár týdnů čeká nás všechny tady na planetě Zemi. Takže se podíváme, co nás čeká tentokrát. Buďte s námi.
1: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Pátek 13. má zvláštní pověst. Zdravím vás, frešáci, no a jeden takový pátek si vědci zapsali do kalendáře už před více než 60 lety jako takzvaný soudný den. No a konkrétní studie z roku 1960 pracovala s tehdejším růstem světové populace a matematicky odhadla, že 13. listopad 2026 by podle počtu lidí měl směřovat k nekonečnu. Jinými slovy, model ukázal, že tehdejší tempo růstu je dlouhodobě neudržitelné. No a jak to dopadlo, to asi víme, ale za chvíli se na to podíváme ještě více detailněji, takže buďte s námi. Tech Talk.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. 13. listopad, posvátná 13. a ještě pátek. K tomu předpovědi na tento den jsou vždycky velice specifické. No a konkrétně ten rok 1960 předpověděl, že bude 13. listopadu 2026 nekonečný počet obyvatelů na planetě a taky posluchačů Fresh Radio, že jo? No a mělo jisté varování, co se stane, když se vezme rychlý růst populace a protáhne se příliš daleko do budoucnosti. No ale dneska už díky bohu víme, jak to všechno je. No a že ten soudní den se konat nebude. No a porodnost na světě od té doby šíleně razantně klesla. Máme skvělé posluchače, pršáky, no a taky OSN čeká vrchol populace až mnohem později, jestli vůbec bude. No a naštěstí, jo, teďka vidíte, že matematici se taky dokážou seknout, že jo? No a budeme jenom doufat, že nás Čína nebo Indie nevystěhuje, nebo Blízký východ. Radši na to ale nemyslet.
1: TikTok s Honzou Foldýnem. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: ale jste ten typ, co hledá Wi-Fi v kavárnách, na nádražích a tak dále. No a jste si jistí, že jste safe, nebo jak se to říká teďka, tak podíváme se na to. Buďte čerství jako fresh a slibuju, že tohle spojení už nepovím. Maximálně odpoledne mi Kajali, aby se zasmála.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Veřejná Wi-Fi v kavárně, hotelu nebo na nádraží je pohodlná, jenže pořád u ní platí, že člověk nikdy úplně neví, kdo všechno je ve stejné síti, ladíte Fresh Radio a jeden prohlížeč na O. A proto přidává novinku ke své integrované VPNce. Prohlížeč se bude umět připojit na veřejnou Wi-Fi automaticky, ale přes VPN, aby byl provoz prohlížeče chráněný další vrstvou šifrování. No a funkce bude dobrovolná, standardně vypnutá, takže si ji musíte zapnout. No a teďka se objevuje v některých zemích a mají následovat právě ty další. Takže sledujte, kdy to dorazí k nám do krásného Česka a věříme, že brzy budeme čím dál tím více bezpečnější. Je to potřeba.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk. Dotýkový displej na monitorech, na noťasích, to už je teďka standard. Já jsem ho měl jako pracovní, upřímně nemohl jsem si ho vynachválit, ale u jedné společnosti jaksi stále chybí. Ale dlouho to asi nebude. Povíme si, jste na Fresh Radio.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: I'll say sorry, but I'm not taking all my glasses.

ovocnářů se možná chystá velká změna, kterou dlouhé roky odmítali. Dobrý den z Fresh Rádia i po desáté. No a podle zákulisních informací se má u nakouslých představit první noťaz s dotykovým displejem. Nové modely by měly být s jiným jménem, no a jelikož mají být nad řadou Pro, tak o cenu se radši zajímat nebudu. Každopádně, nabídnout má 14 nebo 16 palců, taky OLED displej nebo Dynamic Island. No a co se týká výřezu kolem kamery, tak Dynamic Island, už jsem říkal, bude to mít. A ten známe třeba z těch známých founů, že jo? Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Když se ještě vrátíme k tomu uhryznutému jabku, jo, tak dotykový bůk je docela velký obrat, protože firma v minulosti tvrdila, že frešáci dotyk patří na jejich tablety, na nočasy určitě ne, mají zůstat hlavně u klávesnice a trackpadu, jenže konkurence je konkurence, no a standardy, ty jsou taky teďka v současné době už jinde, no a podobné stroje nabízí už roky právě ta konkurence a uživatelé se na ně prostě zvykli, takže hold museli jít cestou dopředu. Ale, jo, máme tady to, ale zatím jde o spekulace a dokonce není jisté, takže možná to taky nabíhá do takových jako těch sfér, že by možná to bylo. Není jisté, jestli dorazí i otočný kloub, taky stylus nebo mobilní připojení. Ale když už, tak už ať to udělají, ne? TikTok.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Tech Talk. Aktualizujte své krámy, prohlásil prorok. Takže šup na to, nastavení, kontrola aktualizací. A proč vůbec? Povíme si na Freshi kde jinde.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

jedenáctky dostávají novou aktualizaci a Fresh Radio je určitě přitom s vámi. Přeju vám dobrý den, no a jak už to bývá, operační systém navazuje na starší základ systému, no a používá jenom malý aktivační balíček. Instalace by proto měla být rychlá, no a po restartu hotová během pár minut. No a pro běžného uživatele nepřinese samozřejmě žádnou zásadní novinku nebo funkci, to oni málo kdy dělají, ale toto je důležité v tom, že systém bude ve verzích Home a Pro podporovaný až do října 2028. A to je důležité hlavně kvůli těm bezpečnostním aktualizacím. A to je možná hlavní, že jo, než by vám vykradli účet. Takže šup šup na to. Tech Talk s Honzou Foltýrem.

Fresh Radio a Tech Talk je s vámi, dobrý den. No a dneska jsme se dozvěděli celkem zásadní informace, tak si je zhrnem. Jedenáctky vydali aktualizaci, je zásadní pro další platnost podpory a hlavně bezpečnosti. Dotykový displej na noťasích je asi standard, jako jabko, v podstatě je to super. No ale co čekáme, to v podstatě nevíme, každopádně svítá na lepší časy a už se něco propálilo a vypadá to, že to bude už brzy. Jenom asi za ledvinu, ale to je detail. No a dále se podíváme na jeden z prohlížečů, který bude operovat, jsem to vymyslel, jak to říct, z VPN, to znamená dvojité šifrování ještě přes další adresu a snad prohlížení bude ještě více bezpečnější. Tak se na to podíváme brzy, doufám. Tech Talk.

0: Radio Fresh. Radio Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Tech Talk.
1: Tak jo, TikTok je za námi, já se s vámi loučím, srdečně přeji hezký den, buďte s Fresh Rádiem a uslyšíme se zase za týden, v sobotu a taky v neděli mezi 9 a 11. Tak si mějte skvěle, pa pa.
0: TikTok s Honzou Foldýnem.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Best of Fresh.
1: A počkej, já jsem tady psal totiž vládě a ty se zbavil o tom, co bych dokázal za ty 4 minuty, které Radim uběhl za 1 kilometr.
2: No jasně.
1: A ty si říkal, že vypít pivo, jo?
2: Určitě.
1: A tak vládě tady píše tuplák za necelých 10 sekund.
2: No, ale to nepolikáš, to musíš si do toho krku nalít, protože to není možné.
1: Jakože takhle zákloní.
2: Jo. Víš, jak trichtýř, jo, a pak, aby to nikde jinde nelítalo a přímo to vleješ do sebe. Dáš si 2 a odvezou tě.
1: Okej, Maro, jdeme spolu ve čtvrtek, tak já ti to stopnu potom.
2: Okej, to víš, jo. Best of

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Máte rádi chytlavý refrén, svižný beat a pozitivní atmosféru? Pak určitě poslouchejte projekt nazvaný 100%. Jejich nahrávka Just Can't Wait se stala jedním z nejoblíbenějších hitů na úplném počátku tohoto tisíciletí. Mimochodem, možná jít sem a tam ještě uslyšíte na retroparty, ať už v České republice, nebo kdekoliv jinde. Je to jeden z největších houseových hitů vůbec. Tady jsou 100% a single Just Can't Wait.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Fresh. 29. září je den, světový den srdce. A teď, pozor, jo, ono si to jako můžeš přebrat jakkoliv chceš. Jako srdce jako orgán, jo,
1: no.
0: Jakože opravdu myslíme na to, aby bylo zdravé, jak se k němu chovat, aby bylo jako průchodnost cév a tak dále.
1: A nebo den lásky, nebere se to tak třeba?
0: A nebo to může být den lásky, ale spíš si myslím, že se myslí na tu průchodnost cév, jo, ale to je jedno. Ano, my to můžeme zaobalit úplně jinak a my můžeme brát jakože 29. září je den lásky a teď bychom si oba dva měli říct něco laskavého. Tak začni.
1: To je hezké, že to je i v září, protože máme šanci, když to teď přešvihneme v září a nestihneme to, tak ještě můžeme to zlepšit právě jako napravit v tom únoru.
0: Ano.
1: A když to prošvihneme i v únoru, tak máš ještě
0: tak
1: první máj, chápeš,
0: no, máš
1: jo?
0: Tři šance.
1: Tolik šancí. Tak mi vysvětli, jak je možné, že někteří vůbec v tom
0: já
1: roce.
0: Já nevím, ale tak pojďme to převést na nás dva, pojďme být teď laskaví, když je den srdce a pojďme si říct něco od srdce. Tak začni.
1: Mm-hmm.
0: Ty ke mně, jo?
1: Jo, jak tobě.
0: Ano. Chceš nějakou jinou hudbu třeba?
1: Ne, vůbec jako tohle neber nějak jako špatně, já fakt jako přemýšlím.
0: Tak to si začala výborně, radíky, kašlej na to, prosím tě.
1: Honza Pernický
0: na Fresh Radio. Prosím tě, když někdo začne větou neber to špatně.
1: Musíme si promluvit.
0: Nemyslím to zlé, jo, tak vím, že tohle není dobrý teda.
1: Není to tvoje vina. Best of Fresh.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
5: Push me and then just touch me. Till I can get my satisfaction.
6: Push me, and then just hurt me. Till I can get my satisfaction.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Simon Lebon a jeho parta, to jsou Bridge Duran Duran. Na kontě víc jak 20 alb. Také je 50 singlů a celosvětově prodali od roku 1978 víc jak 100 milionů alb. Fungující dodnes, dokonce přijeli tehdy udělat koncert vedle Depešáku do Prahy i za hluboké totality. Letos tady byli taky. Dáme si dnes písničku o divokých chlapcích. Takový jsou oni. A dodnes.
2: Alešův Old School. Na

0: Lukášův Old School na Fresh Radio.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady.

0: chceš být přímo na startu závodníkem? Registruj se na vrakfest.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Freddie Mercury, to je moja ďalšia obeť na Freshi v Škandále. Ten by tento rok oslávil 80 rokov a jeho súkromný život stále fascinuje úplne všetkých fanúšikov. Najdôležitejšou ženou jeho života bola Mary Austin. Áno, spoznali sa ešte pred jeho veľkou slávou, žili spolu a Freddie ju dokonca požiadal o ruku. Manželstvo však neprišlo. Aj po rozchode zostali ale veľmi blízkymi ľuďmi až do jeho smrti. Zaujímavá je aj záhada okolo piesne Love of My Life. Roky sa tvrdilo, že ju Freddie napísal pre Mary. Ona však túto verziu spochybnila a objavila sa aj možnosť, že skladba bola venovaná jeho partnerovi Davidovi Minasovi. Takže ani po rokoch presne nevieme, komu vlastne táto legendárna pieseň patrila. Jeho posledným dlhodobým partnerom bol ale Jim Hunton, ktorý pri ňom zostal až do posledných rokov jeho života. No ako sa hovorí, pravá láska proste nehrdzavie.
0: Skandál s Marikou.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh.
1: Aby ten nový měsíc byl plný smíchu, to bych si přála. A je tady jako dost věcí, které vás můžou rozsekat, jo? V tom slova smyslu, že se jako chlameš. Včera jsem viděla post na Facebooku s titulkem 7metrová, protože to byla krajta.
2: No.
1: Spolkla celou ženu, její manžel našel jen sandály, bundu a šátek, jo? Tak takhle zněl ten headline a k tomu pochopitelně jela ta diskuze. Jakub.
2: Dobrý, Jakub, tak
1: pravděpodobně
2: počkej,
1: něčí manžel to byl, jo. Jakub tam napsal v tom příspěvku: je ten had na prodej?
2: Geniální,
1: tím to jako zabil, pobavil minimálně 100 lidí, kteří mu to určitě jako lajkli.
2: Jasně, no.
1: No nevím, něco mi říká, že byl ženat asi.
2: Ještě jednou, co teda po té ženě zbylo?
1: Sandále, bunda a šátek.
2: Krásné. A teď mě napadá, to je případ z Česka.
1: Abych ti pravdu řekla, já jsem ten článek jako nerozklikávala, já jsem se odrovnala už od toho komentáře.
2: Tobě stačil komentář Jakuba, rozumím. Dobře.
1: Jako, mám to dohledat, je to
2: ne,
1: důležité?
2: Ne, asi tak, to nemusíš.
1: Taky bych se chtěl vědět, kde se taková krajta pořizuje.
2: Možná by mě to...
1: Jaký zverimek v Ostravě by ti mohl nabídnout.
2: Mně stačí půjčit jenom. Best of Fresh.

FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Petra Moskovského.
1: Švédská zpěvačka September nahrává nahrávku Cry for You v roce 2005 jako osobní zpověď o vztahu, který skončil dříve než vlastně pořádně začal. Minimalistický beat, chladná severská melodie, emotivní text, lítost, návrat

0: Best of Fresh.
1: Holuby v hlubníku nebo holuby na náměstí nebo kde holuby?
2: Ani ty v nose, no, ne, ty co lítají, mají ti ptáci, jo. Mě prostě štve a já to nemu nerozumím. Proč oni, když jsou na cestě, nebo ti přistanou před autem na cestě, to oni nechtí odletět?
1: Ne, to musíš normálně přiblížit se blíž, on zdrhne.
2: No ale ne vždycky, já už jsem jich pár stražených takhle viděla.
1: Fakt?
2: Jo, normálně, normálně, fakt. Mě to prostě zajímá, proč to dělají. Zamýšlel jsi někdy nad tím?
1: Já to vím přesně, to jsou holuby z Japonska a to jsou takzvaní holuby kamikadze.
0: Best of Fresh!
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day,

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: V 18 letech většina z nás teprve zjišťovala, co chce v životě dělat. Jenže představte si, že v tu chvíli zároveň opouštíte dětský domov a najednou máte sami vyřešit bydlení, práci, peníze i celý svůj další život.
2: Právě mladým lidem v této situaci pomáhá nadační fond Křídla pro budoucnost. A dnes si budeme povídat nejenom o tom, jak taková pomoc vypadá, ale hlavně o příbězích lidí, kterým může změnit život.
1: No, naším dnešním hostem je spoluzakladatelka fondu Naďa Zímová.
2: Naďo, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den.
2: Naďo, pro ty, co nás teď naladili poprvé, řekněte to svými slovy a určitě jednodušeji, než my jsme to třeba podali. Co je to Křídla pro budoucnost jednou větou?
3: Tak, Křídla pro budoucnost je vlastně nadační fond, který pomáhá mladým lidem, kteří odchází z dětských domovů, postavit se na vlastní nohy. Takhle úplně jednoduše.
1: To znamená, váš fond je pro lidi, děti, mládež, kteří opouštějí dětský domov, to znamená v 18 letech?
3: Může to být v 18 letech, ale může to být třeba ve 20 nebo až třeba v 25 letech, protože děti nebo mladí lidé po 18. roce, kteří studují nebo jsou na nějakých učňácích, tak můžou stále zůstávat až do věku 26 let v dětských domovech.
2: Až do 26 let?
3: Pokud studují, tak ano.
2: Nás zajímá, kolik mladých lidí ročně v Česku opustí dětský domov a co se s nimi obvykle stane, když jim nikdo nepomůže.
3: No, přibližně je to kolem 200 dětí v celé republice, nebo mladých lidí v České republice. A my to tak trošku dělíme na třetiny. Třetina těch mladých lidí studuje, posouvá se do toho života dál, už vědí, co chtějí dělat, dostali nějaké třeba základy, byť v dětském domově, a nebo právě v rámci pomoci nějakých nadačních fondů, školení a tak dále, jak se s tím životem poprat. Třetina jsou děti, které víceméně zůstanou na sociálních dávkách nebo na pracovních úřadech nebo bohužel řekněme i na ulici. Jo? A pak je tam taková ta třetina, která nemá ještě úplně jasno a nemá takovou tu podporu nebo nemá to sebevědomí do toho života vykročit úplně sami a proto jsme tady my.
1: Na vašem webu jsem se dočetl, že máte 4 pilíře podpory. Jaké to konkrétně jsou?
3: Tak, 4 pilíře naší podpory je v podstatě. Zabýváme se finanční gramotností, práce a profesní budoucností, bydlením a sociálním životem a potom můžeme pomoct i v psychologických, právních a ostatních záležitostech. Tak.
2: Je to takový komplexní souhrn všech věcí, které třeba ty děti nebo ti mladiství vůbec nemají. Jaké to je blízko realitě, když se řekne 18. narozeniny a najednou si sám s kufrem venku? To takhle normálně může vyjít a dopadnout?
3: Ano, může se to takhle stát. Máme dokonce případy, kdy se mladý muž tady v našem Moravskoslezském kraji v jednom dětském domově těšil na to, až bude mít těch 18 let, že si vezme ten kufr a odejde. A i paní vychovatelky, i my, když jsme tam byli na setkání, tak jsme se optali, no a co budeš dělat? A on říká, no najdu si práci a bydlení. A my jsme se ptali, a kde? A on říká, no to ještě nevím. A my říkáme, no ale ty musíš jít už jakoby někam, protože první noc kde budeš spát, nebo musíš to mít zajištěné dopředu. Takže nakonec se na nás obrátil, byl rozumný a měsíc předtím, než teda opravdu měl ty osmnáctiny, tak nás požádal o pomoc. My jsme se zeptali, co umí, jestli je vyučený, nebyl ani vyučený. Nicméně přes jednu personální agenturu jsme se snažili mu zajistit práci i s ubytováním. Takže to je taková ta pomoc, kterou my můžeme poskytnout a jsme za to moc rádi, pokud naši partneři nás vyslyší a pomůžou.
1: A paní Naďo, na to já jsem se chtěl zeptat, protože mi třeba s Radkem to známe z domova, že jakmile se blíží ten 18. rok života, tak na to se většinou děti, mládež ze zdravých rodin těší. Je to tak i u dětí z dětského domova, nebo ten 18. rok je spíš takový strašák, co se bude dít potom?
3: Víte, řeknu to asi tak. Ti, co jsou rozumní a mají už nějakou svoji vizi a cestu a myšlenku, kam do té budoucnosti se chtějí ubírat, tak využijou toho dětského domova k tomu, aby si udělali školu nebo učňovský zaměření. Někdo tam třeba studuje i dva učňáky, jenom proto, aby zůstal. Má třeba kuchař číšník a pak si udělá zahradnictví. Jo, aby zůstal v podstatě v tom komplexu co nejdále, protože se nemusí zabývat těma starostma, který už mají ty ostatní, když se ty dveře zavřou. To znamená odvody, socka, zdravka, nájem a tyhle ty věci, které si ty děti vůbec neuvědomujou, že musí zajistit.
2: Křídla pro budoucnost, budeme to probírat i za chvíli, ale kdo zatím prakticky stojí, že tenhle projekt vznikl? Hned po přestávce se podíváme na to, jak se k tomu náš host, Naďa Zímová, vůbec dostala. Zůstaňte s námi.
0: Sejdeme se na fr-

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky v Sejdeme se na Freši. Stále je s námi Naďa Zímová z fondu, nebo z nadačního fondu Křídla pro budoucnost. A teď se podíváme trochu víc osobně na to, jak prakticky tahle cesta začala.
2: No a mě by zajímalo, jak jste se na tuhle cestu vydala vy?
3: No, já jsem člověk, který má celoživotně takové to nutkání neustále někomu pomáhat. A když jsem dělala různé aktivity, tak jsem vždycky pomáhala nějakým nadačním fondům podporovat byť děti po úrazech, nebo jsem natočila film jako koproducent Můj příběh s Vlastinou Svátkovou, kdy jsme vlastně řešili domácí násilí, takže zase silné téma. No a protože jsem se potkala s kolegyní Marcelou Dytkovou na podnikatelských snídaních v kulturním domu Akord, kam docházím už asi 6. rokem. A Marcela pochází pracovně tady z těch nezisků, kde už roky pomáhala právě dětem z dětských domovů a na té cestě samostatné. A nebyla úplně spokojená s tím, jak se to všude řeší. Tak já jsem akční člověk, tak jsem jí nabídla, říkám, tak pojďme, ty máš zkušenosti s tím, já mám zkušenosti zase z jiného segmentu, když to dáme dohromady, dáme tomu nějakou právní kulturu, jak se říká, založíme nadační fond a můžeme pomáhat.
2: Takže podnikatelská snídaně stála u zrodu takhle krásného projektu.
3: V podstatě ano.
1: Ale vy jste, jestli se nepletu, i dobrovolničila.
3: Ano.
1: To bylo předtím, než vznikl ten nadační ano. fond. A dobrovolnictví, to hodně přesvědčí lidi o tom, že je dobré pomáhat i tímto způsobem?
3: Ano, určitě. Víte, když chcete s tím životem něco udělat a pomoct těm lidem, kteří to potřebují, tak to musíte nějak uchopit. A pokud to jakoby nezačnete dělat sám, tak nikoho nemůžete přesvědčit, ať jde do toho s vámi, nebo ať vám přispěje na ten daný projekt, protože zrovna teď to děláte pro nějakou holčinu, která si poranila míchu třeba a je po těžkém úraze a byla to třeba nadějná lyžařka, jo? Jako třeba v předchozím nezisku.
2: Propisují se nějak tyhle těžké příběhy i do vašeho osobního života?
3: Víte co, já mám šťastnou rodinu, šťastný život, mám krásné 3 dospělé děti a 2 malá vnoučata zatím, ale pořád mám takovou tu potřebu ještě dávat víc. A já si myslím, že takových lidí, jako jsem já, je mnoho. Akorát to neumějí třeba uchopit, nebo se neumějí nasměrovat tam správně. Protože každý člověk chce, když už dává, nejenom ze sebe, nějaké rady, pomoci nebo finanční podporu, tak to chce dávat konkrétním lidem nebo dětem.
1: A to je to, to mě trošku napadá, že tohle dobrovolník nemůže dělat, že dobrovolník je někam postaven a musí dělat to, co zrovna je nutné a že nemůže třeba pomoci někomu, i když by velice chtěl?
3: Ano, je to tak, protože když jsem předtím dělala třeba různé akce, vybírala jsem penízky na ten další nebo jiný nadační fond, věděla jsem, kam ty penízky do kterého fondu jdou, co s tím dělají, ale nemohla jsem úplně konkrétně pomáhat. Když to tady, to umím uchopit. Umím si říct, ano, tady ten človíček stojí za to, aby jsme ho podpořili, tady ten třeba malinko a tam ten třeba už vůbec ne, protože je ztracený a i kdybychom se snažili, tak prostě to nejde. Některé věci fakt nejdou.
2: Vy často zmiňujete, že dáváte a mě by zajímalo, co dostává Naďa Zímová?
3: Odměnu. Odměnu v podobě emocí, setkávání se s těma mladýma lidma. Je tam nádherná energie u těch lidí, kteří chtějí do toho života nějakým způsobem vstoupit. Jestli můžu říct jeden třeba z případů, co mě teďko napadlo. Před rokem nás oslovil dětský domov, abychom podpořili mladou slečnu, která studuje kadeřnictví a že potřebuje zakoupit kadeřnický kufřík, že si ho musí kupovat sami. Stojí to kolem 9000 korun, slečna ty penízky neměla, takže jsme jí přispěli. Dostali jsme nádherný od ní děkovný dopis, mail i s fotografií, že to můžeme zveřejnit, že nám moc děkuje. A teď v květnu jsme měli setkání v Opavě s mladýma slečnama z dětského domova, tak aby jsme jim udělali prezentaci a takové školeníčko, jak se ucházet o první práci. Měli jsme tam kolegyni Haničku Bobrovskou, která je personalista, takže je školila, jak si napsat první CVčko, jak se ucházet o práci a tak dále. A bylo moc hezké, protože najednou tam sedí proti nám ta jedna slečna a Janek tak koukám a říkám, ale to jsi ty, Adelko. A ona, no. A říkám, no, ty jsi ta kadeřnice. Ano. A říkám, no a my jsme ti pomohli. Pamatuješ si nás? A ona, Ježíš, to jste vy. No ale to je krásné. Tak to moc děkuju za to, že jsme takhle se propojili, že jsem vás poznala, protože ona teďko dál vlastně vyhrává soutěže kadeřnické, zúčastňuje se a má nádherně nastartovanou tu cestu. Takže to je taková odměna pro
2: nás. Taký příběh se šťastným koncem.
1: A ty příběhy nás baví a možná nás budou bavit i za chvíli. My Naďu Zímovou ještě dál budeme zpovídat. Nadační fond Křídla pro budoucnost jsou naším tématem a za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky, vsejdeme se na Freši a tentokrát to bude o konkrétních lidech. Naďa Zímová nám teď přiblíží pár příběhů přímo z terénu.
2: My už jsme ty příběhy slyšeli, některé. Kadeřnice mě zaujala, dneska vyhrává soutěže. Naďo, kdo další vám se takzvaně vril pod kůži a vzpomínáte si na to, že jste udělali někoho velmi šťastným z domova, z dětského domova?
3: No, víte, my jsme mladý nadační fond, takže úplně jako ještě nemáme tu historii tak velikou.
2: Kolik máte?
3: No, my jsme vznikli před 2 lety.
2: Takže 2 roky.
3: 2 roky, ale za tu dobu už těch příběhů máme mnoho. Máme mnoho mladých lidí, kterým pomáháme, a máme mnoho lidí v dětských domovech, s kterými už jsme se potkali právě v rámci našich školení, které děláme. Nicméně, tím, že paní kolegyně Marcela Dytková pracuje v nezisku právě s dětmi z dětských domovů od roku 2018, tak má na sebe navázáno už mnoho těchto mladých lidí, kteří už jsou venku a vracejí se za Marcelkou, protože mnoho z nich mentorovala, takže je máme v kontaktu, scházíme se s nima a pomáháme jim pořád dál, protože to není jakoby jednorázová, víte, pomoc těm lidem, poradíte, pomůžete, ale oni se vracejí, tak jak děti. Když máte doma děti vyletí z hnízda, tak se za půl roku objeví a řeknou, mamko, taťko, nám se něco nepovedlo, nemohla bys nám poradit, tak úplně stejně takhle to máme my s těmi mladými lidmi, my, co jsou venku.
1: Což je krásné, že se mají kam vracet. A mě tak napadá, jak vypadá ta cesta typického klienta od chvíli, kdy vám přijde, až po chvíli,

0: kdy stojí na vlastních nohou.
1: No, tak já popíšu třeba jeden z příběhů, který znám z vyprávění, protože začal v době, kdy s tímto mladým mužem komunikovala Marcelka ještě a potom vlastně jsme už s ním komunikovali společně. Takže mladý muž, který odešel z dětského domova, velice šikovný, věděl, co od života chce, neměl úplně jednoduchou cestu, přišel z rozvrácené rodiny, neznal v podstatě rodiče. A když teda se postavil na vlastní nohy, našel si práci, pracuje všechno, tak pořád se snažil toho aspoň tatínka najít. Tatínka našel, bohužel tatínek v bídném stavu, že to tak řeknu, potřeboval umístění do LDNky. Bohužel se tam nemohl dostat, protože měl na sobě exekuce a dluhy. A tohoto člověka stát nepřijme. Takže on si napůjčoval peníze, aby ty dluhy zaplatil, aby tatínek mohl do té LDNky. Takže tatínka tam dostal, byl velice šťastný, nicméně tatínek za půl roku zemřel. A ty všechny dluhy zůstaly na tomto mladém muži. Je to až neuvěřitelně smutné, jak tyto děti, i když se dostanou a postaví se na vlastní nohy, jak stále touží po tom spojení s těmi rodiči a jsou ochotni prostě pro ně udělat maximum. Takže se na nás znovu obrátil, jestli bychom mu pomohli s právní cestou, s exekucema, takže jsme se spojili s naší, bych to řekla, partnerskou právní kanceláří. Muži nebo že naši kolegové si ho převzali a komunikovali spolu, aby se z těch dluhů dostal. A měli jsme s ním nedávno setkání, je to asi 2 měsíce zpátky, tady v Ostravě a byl velice spokojený, velice šťastný, vyřešil ty svoje problémy, pracuje dál, dokonce dělá i to, že když nám tam přijdou noví lidé právě s těma svýma problémama, tak on je takový ten rádce, že jim prostě řekne, jako ty nechceš dokončit školu, proč to děláš, nedělej to, dokonči tu školu, pak to prostě neuděláš už v rámci toho života. Takže jde příkladem a ty příklady životní dává těm druhým.
2: To zní pěkně, to jsou ty příběhy se šťastným koncem, i když tam byla taková ta smutná mezihra, ale máte i příběhy, které opravdu dobře nedopadly, respektive proč?
1: No víte, ono je to spíš o tom, jak si to potom ty lidi zařídí sami. My jim můžeme pomoct, můžeme na tu cestu pomoct navést, podpořit je, ale záleží, jestli ten člověk je natolik silný, aby to potom v tom životě zvládnul. Možná si nikdo neuvědomuje to, že ty děti v té ústavní péči se dostávají nejen do dětských domovů, ale dostávají se i do různých ústavů pro nehodné, jak oni tomu říkají, a do i taky psychiatrické léčby a tak dále. Mají za sebou spousta z nich i drogovou závislost, které se pak dostávají, takže není pro ně úplně jednoduché, i když jim pomůžete na té správné cestě zůstat.
0: No tohle jsou přesně ty momenty, kvůli kterým má smysl fond vůbec dělat a o tom, co dává Nadě osobně a jak se můžete zapojit i vy, si povíme hned za chviličku.
3: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Poslední blok dnešního povídání s Naďou Zímovou z Křídel pro budoucnost bude zase tak trochu osobní.
2: Takže první otázka samozřejmě nemůže být jiná než osobní. Co konkrétně vám tady ta práce dává?
3: Takové to uspokojení, že mohu pomáhat těm, co to potřebují. A potom i ta odměna za to, když vidíte, že se to povede. My samozřejmě nepomáháme jenom dětem z dětských domovů, které se staví na nohy a potřebují bydlení a práci, ale pomáháme i těm talentovaným dětem. Takže třeba teď se na nás obrátila slečna Katka, která začala svůj život v zahraničí, odcestovala, našla si tam práci, bydlení, byla v Norsku, v Rakousku, pracovala, teď se tady vrátila a teď si zařídila roční v podstatě pobyt na Novém Zélandu. Vydala knížku pohádek sama a teď napsala knížku, kterou by ráda vydala a jmenuje se to Příběhy životní zpovědi. Tak, životní zpovědi. Kdyby někdo čekal, že jsou to povídky, nejsou to povídky. Jsou to tvrdé zpovědi těch lidí, co opravdu fakticky zažili v ústavní péči předtím a potom. Nečte se to úplně jednoduše, ale byla bych ráda, abychom jí pomohli finančně podpořit vydání této knížky. Dávali jsme to i na LinkedIn, dávali jsme tam QR kód, ale QR kód najdete i na našich webových stránkách. Pokud by to zajímalo, firmy můžou v podstatě přispívat a dát to i jako vánoční dárek svým zaměstnancům.
1: Už se nám nahrála teď na tu otázku, protože se ptáme teď i posluchačů, ptáme se i firem, že by se taky chtěli zapojit, jestli ano, někteří kývou hlavou už teď, že ano, tak jak na to? Protože ano, máme tady nějaký QR kód, máme tady nějakou konkrétní knihu, ale je možná i třeba dlouhodobá spolupráce?
3: Určitě ano, budeme za ní rádi, protože to není jenom o tom, že přispějeme na první bydlení, nebo že podpoříme knihu, ale my potřebujeme fungovat. A my už jsme dneska celorepublikoví a v každém kraji máme svého koordinátora, na kterého se můžou obrátit jak dětské domovy, tak mladí dospělí, kteří už jsou venku a potřebují pomoc a podporu. Kontakty najdou na našich webových stránkách. Jinak pro firmy můžeme na darovací smlouvu udělat jakýkoliv finanční budget i dlouhodobého charakteru a jednotlivci můžou přes QR kód kdykoliv.
2: A mimo té pomoci přes QR kód máte ještě projekt Káva s křídly. Co to znamená?
3: To je projekt, který jsme před rokem spustili, protože jsme zjistili, že spoustu lidí sedí v kavárnách a spoustu lidí si tam čte. Takže my jsme vymysleli projekt díky naší kolegyňce Veronice, že v podstatě dáváme kavárně možnost se s námi spojit, může kavárna dostat naše krásné hrničky, kde máme svoje logo a krásné motto, jedna káva, jeden nový začátek a zákazníci, když si tu kávu dají, tak můžou připlatit 10 korun nebo 20 korun libovolně a potom ta kavárna nám ty penízky předává, nebo kavárna řekne, my vás chceme podporovat, tak jako A Kafe tady v Ostravě a každý měsíc nám pošle nějaký příspěvek přímo pan majitel. Takže to jsou věci, které takhle můžou lidi přímo v kavárně si přečíst o nás a my máme mapku a ty spolupracující kavárny tam klienti můžou najít u nás zase na webových stránkách.
2: Pro někoho taková drobnost, ale přitom velká pomoc.
3: Ano, je to tak.
1: A když chci pomoct teď hned, třeba poslouchám rozhovor a říkám si, mě to baví, já chci pomoct, tak stačí webové stránky, jsou tam nějaké kontakty přímo na pomoc?
3: Ano, přímo tam najdete, když si teď otevřete naše webové stránky www.nadačnifondkřídla.cz, tak sjedete první roletku dolů, jak se tomu říká, tu první stránku a je tam chci pomoct, je tam QR kód a můžete poslat penízky, jakoukoliv částku nám přímo na cokoliv do poznámky můžete napsat.
2: Naděl, bylo to krásné povídání, děkujeme, že jste přijala pozvání do studia, sejdeme se na Freši.
1: Mějte se pěkně, přejeme hodně úspěšných příběhů, ať se vám daří, ať pomáháte ostatním, ale ať taky někdo pomáhá vám, vy si to zasloužíte.
3: Já vám moc děkuju, pánové, a bylo s váma zase fajn. Díky moc.
2: Mějte se krásně.
3: Nashledanou.
0: Sejdeme se na Freši. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: místo 20. bude. Je to naprostá pravda. Stejně tak 19., 18. a dojedeme až na jedničku. To je princip naší hitparády, která je tady každé pondělí po 17. hodině. Hraje a pouští 20 těch nejdotovanějších tracků uplynulého týdne. A nejinak tomu bude dneska.
1: Přesně jak říkáš, Ondro, je to tak, Extasia Music Chart právě začala, je tady pondělíčko 20, už jste slyšeli, že nás nemine, k tomu dáme minimálně 3 novinky jako každý týden, to všechno v repríze máme v neděli.
0: Je to tak?
1: No a já bych tak pomalu jako připravil tu muziku, protože přesně o tom naše Extasia Music Chart je.
0: Samozřejmě, tak tady na 20 možná, jak bych řekl, jako ta v letošním roce nejprofláknutější skladba francouzského interpreta, která ovládla vůbec celý svět. Dokonce...
1: Oui?
0: Že? Oui, jo, takhle, jo. Ovládla celý svět a chvíli se taky diskutovalo o tom, že to je snad AI hlas. Ne, není. Je to hlas ultranaté nebo ultranej.
1: Ne, pozor, tam podle mě nešlo o hlas, ale že ten Hugel to původně, ta melodie byla. A je to vlastně ten interpret... A jak to je, Angel?
0: Email Angel.
1: Email Angel, to je nějaká údajně jako producentka.
0: To jo, to, ale tam jde o to, že ten hlas té ultra, to prý, jakože to naspívala umělá inteligence.
1: Jo, tak.
0: Ne, není to pravda. Už jsme asi prozradili, o co jde. Moving to the Sun, to by jako, ještě bychom si to sluníčko mohli letos trošku užít, co?
1: Ještě přijde.
0: Ještě přijde, že jo, babí léto, doufejme. Tak ho přivoláváme tímhletím trackem jako 20. nejhranější po plynulém týdnu na Fresh Radio. Volume doprava!

0: začne?
1: No tak...
0: Tak začni.
1: Tak já začnu. Moving the Sun za námi 20 odehrála. Máme před sebou 19, jak už to bývá, protože my jdeme sestupně.
0: Je to tak a tam je obrovská legenda, vlastně obrovské legendy.
1: Ano, přesně tak.
0: No, možná jich vlastně víc, jako dvě jmény, ale kdybychom to jako...
1: Na osoby.
0: Na osoby, tak, jo, tak jich tam mnohem více, protože...
1: Už nevím, kolik jich tam bylo.
0: Čtyři?
1: Čtyři,
0: jo. Jo, 4+1, že jo, takže 5.
1: Jaká ta...
0: Byt.
1: Je jako asi, akce, víš, jako promoce.
0: A nebo ne, anebo prvně máme 4 plus KK.
1: Objednejte si naši kapelu a máte 4 plus 1.
0: A když si objednáte Rolling Stones, dáme vám k tomu Normana Cooka alias Fatboy Slim zdarma. A vznikne track, který se jmenuje...
1: Satisfaction Skank.
2: Místo 19.

0: To bylo Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Rolling Stones a mashup dvou věcí zároveň, a my jsme si tady u toho jako fajn zapařili. Nevím, jak pro vás, může to být vkusné, nevkusné, vhodné, nevhodné, ale energii to rozhodně mělo.
1: To jo, to určitě, my tady ten track poměrně rádi jako
0: pouštíme. Jo, jo. Otevři oči?
1: No mám, ne?
0: Jo, máš otevřené oči, protože hnedka mi evokuješ osmnáctku, nemyslím tím nějakou jako mladou holku, ale track na pořadovém čísle 18.
1: Já jsem se jenom trochu lek, protože ráno mi tak jako říkali, co mi je, Dave, co ti je? A říkám, jo, nevím, ještě jsem se asi neprobral.
0: Jo. Ne, tak takhle si očka otevřel a proč mi to evokuješ, protože track se jmenuje In Your Eyes, ve tvých očích.
1: A co vidíš, co jíš? Už ospalého člověka.
0: Máš takové trošku jako to bělmo, máš takové do červena, takové jako zarudlé.
1: Ježíš, mane.
0: Chlastal jsi?
1: Zrcátku? Ne, právě že. Málo spím prostě. Jo,
0: málo spím.
1: Já si musím jako v tom udělat takový jako harmonogram, víš jako. Vždycky si říkám, hele, o půl jedenácté, ale fakt jako strop. No a jdu třeba ve čtvrt na jednu, no.
0: No vidíš to, tak neuděláš nic, no, tak hold, to je ta přepracovanost, ale když jsme u One Republic a Alesa, tak v jejich očích je zajímavá spolupráce a možná se tam každý najde to své v té skladbě, co teďka uslyšíme, co?
1: Přesně tak, poslouchejte.
0: Trocha romantiky vůbec neuškodí.

0: Tuhle jsme se nedávno s Dalem přistihli u toho, že nám dost interpretů připomíná svou tvorbou, nebo připomíná, nebo spíše, alespoň si vzali určitě nějakou inspiraci u zesnulého Tima Berklinga alias Avicii. A i tady u toho Alessa, a nejenom u tohoto tracku In Your Eyes, který máme featuringu z One Republic, by se jako dalo najít, že jo? Odkašli to.
1: No, třeba je to tou krajinou původu toho interpreta, jednoho aspoň teda z téhle té dvojice.
0: Myslíš jeden tedy Alessa?
1: Alessa. Možná je to prostě švédský nápěvek takový, typicky.
0: Bude to tak, měl se kde inspirovat, skončil tedy jako 18. nejhranější a jdeme na další zajímavý featuring, když jsme teda u toho, dvě jména.
1: To je comeback, ne, myslím si.
0: Boy You Turn Me, no tak je to remake, no, je to remake. Tam Kdákačka, Kaskáda a celé to má na svědomí Felix Jen, který má vůbec jako obecně rád takové do hauzíku předělané staré hity.
1: Přesně tak.
0: A teď jsem chtěl zjistit. Je to zpívánka se vším všude?
1: Tak ne. Ta Kaskáda Němka.
0: Je to Němka?
1: Já jsem si nebyl jistý teď, ale...
0: Ne, to je ten typický problém, kterého se vždycky zastavím, Cascade a Kaskáda. A vždycky říkám, to je tohle a to je tamto, jasně. Tak tady Kaskáda, Boy, You Turn Me. Místo 7.

0: Zrovna track Boy You Turn Me může být jeden z těch, u kterého bychom se mohli dohadovat, kdo jej udělal a kdo jej neudělal. Je to věčný zdroj remakeů, předělávek a některé jsou vkusnější, některé méně. Tahle Felixem Jénem přetuněná už bývá jakoby z pravidla náznakem toho, že to bude kvalitní a zábavné.
1: Originál roku 1980 vznikl.
0: To je starší než my dokonce.
1: Diana Ross.
0: Diana Ross? To je to jméno.
1: Upside down. Zuru náma.
0: Jo, tak to třeba zažívají často v tom v Austrálii, jako když nás poslouchají. Oni jsou upside down.
1: Tam je jenom zajímavé, že oni jako nestrácí věci z kapes, víš, jako když chodí teda. Jako tak jsou zuru náma, že? Vy mohli říkat, hej, nemám peníze, ti se mi vysypali. 16.
0: Tak jo.

0: Já už jsem neměl co dodat, to byla 16. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, alias Bullet, myslím si, že Robin Schulz dodal Watermatu dalších takových 10 let životnosti a tomuhle tracku, který mě se líbil i v originálu, v původní verzi a teď se zpívaným. Jako vždycky, když je něco zpívaného a je to dobře, tak je to lepší, ne? Co?
1: No tak jo, určitě, já se dívám, já jenom tak přemýšlím nad tím názvem Watermat, to je nějaký jako vodní jako metač, ne? Asi dělo.
0: Já jsem to nikdy jako ještě, ale to je s přihlasovaným A, Watermat.
1: Tak to nevím, to bude asi z němčiny, no.
0: No, já tě ani nevím. Můžeme se na to podívat, zaměřit, troufám si říct, že i příští týden tohleto spojení uslyšíme, možná někteří třeba i uvidí, když si něco budou představovat, ale dneska jim patřilo 16. místo a teď budeme bangarangovat. To byla Eurovize, jestli se nepletu.
1: Ano, vítězka?
0: Já si myslím, že vítězka, ano. Ano.
1: Vítězka. Co zase uteklo, no už nevím, už jsem zapomněl.
0: Jo, ono je to vždycky na hře, ale musím uznat, že po dlouhé době opravdu jako interpret, který když něco vyhrál, tak se to dalo i jako prezentovat dále. Bangaranga, udějte pořádnou bangarangu i vy všude možně a volme doprava. To je takové naše oblíbené, že jo? To už si říkám, jako dneska jste po druhé, ale vůbec to nevadí. Jako.
1: A řekl jsi, kdo to spíl?
0: No Dara, ne Rollins.
2: Místo 15.

0: M koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: dnes po druhé přivolávání slunce.
1: Ano, ono vlastně teď, když se zaměříme na tu tvorbu Hugla, tak je to asi hodně o sluníčku.
0: O sluníčku, o...
1: A oni prostě teď pomalinku končí, ne? Zářím končí taky sezona na Ibice?
0: No, druhý týden v říjnu, člověče.
1: Jo, druhý týden v říjnu, tak oni už tak jako pomalinku ještě jako oslavujou. Že jako Shine ještě, jo, ještě jako tam mají to sluníčko pořád, no.
0: Tak v Evropě, no to víš, tam je to úplně o něčem jiném. Ještě by to chtělo někam vypadnout, neříkám, že ne. Před zimou a potom už jako třeba, jak dojede ten říjen, tak už se potom musíš...
1: Navoskovat.
0: Ne, soustředit na dárečky, že jo, to zase začne.
1: No, jako... Já jsem spíš myslel jako naostřit a navoskovat hrany. Pomalu.
0: Na lyžičkách, jo. No, taky varianta, jako jo. Potom se vlastně všechny ty autobusy chystají na tu zimní sezónu, že jo, to, co jezdí v létě na jih Itálie, tak v zimě jezdí na sever Itálie nebo jich Rakouska, že jo, nebo Alpe. Do Rakouska všude, že jo.
1: Alpe, no.
0: To víš, tak se to mění. Co ty vůbec, jako chystáš si třeba letos někam na lyže?
1: No, takhle, jako, no tak narazil si teď jako totální téma, které teď řeším celý týden.
0: Ne, jako jo, fakt, jo, jako, takhle, jako... Ano, bum ho ano, tam, jackpot.
1: Ano, řeším, kam se vydat, ale jelikož mé děti, teda syn už jako jezdí, ale vlastně dcerka začala loni, tak ještě není tak jako, abych jako přímo šel někde do Itálie, dlouhá cesta a tak jako dívám se tady kolem sousedů, trošku blíž, a člověče, nějak to zdrálo.
0: To víš, no, tak no, co už?
1: Jako... Je to vlastně dražší než letní, no.
0: Tak možná je na to jedno řešení, jako aby tě někdo vzal zpátky. Stejně jako Kygo, Take Me Back, a ten je na 13. místě.
1: Ano, minimálně ceny z Kypasu bych vzal. 13!

0: Povedlo se to?
1: Klasický Kaigo. Co se povedlo?
0: Vzít tě zpátky.
1: No teď během té písničky.
0: Podívej se na ceny, na burzi, jestli to spadlo nebo.
1: Ne, ani se to nehlo. Ale vůbec nikdo jako na nás nebral zřetel.
0: Tak možná jsi to říkal jako moc potichu, nebo já ti nevím, jako no.
1: Víš, jak já si rok od roku říkám, jak ten to lyžování, jakoby, jako ono všechno samozřejmě globálně zdražuje, ale to lyžování začíná být takový prémiový sport, mi přijde, jako aspoň u pokladny, když ho jdeš platit. Ale těch lyžařů tam je pořád tolik, že pořád musíš čekat ty fronty o víkendu.
0: Tak víš, jak méně sněhu, větší cena, no, tak to je jednoduché. Jako, jak bude hodně sněhu, tak zase bude levněji, protože bude všude, no. To je úplně jako jednoduchá rovnice matematická. A víš, co ti vždycky říkají na té pokladně, když tam přijdeš?
1: Dobrý den.
0: No tak to už někdy ani nestíhají, že daj.
1: No takhle myslíš, no.
0: Daj penízky.
1: To ne v Čechách, stejně ale jako... pravděpodobně, no.
0: No, je v Čechách, jako, to stejně tak podobně to má Bruna Boyd, ne, říká daj.
1: Jo, společně se Shakirou a to byl velký hit letošního mistrovství světa, vlastně taková hlavní oficiální hymna a jinak i u mých dětí velmi oblíbený song teď. Objevili ho až jako po.
0: Tak tady ho má.

0: Ondro, ty ses před...
1: No?
0: Tak, teď mě zaskočil. Jako,
1: já jsem zaskočil sám sebe.
0: Ty jsi mi úplně vzal vítr, tak jsme spadli plachty, ale na něm
1: no, už nejde.
0: Nicméně, ty jsi zhruba před dvěma songy mluvil o tom, že ještě by jakoby to někde chtělo za tím sluníčkem vyrazit, protože tady to pomalu končí. No a tak co kdyby jsi jako zvolil třeba Texas jako destinaci dovolené?
1: Jako daleko, ne?
0: To daleko? Zruky, ne? Je tam teplo, dej?
1: V Texasu to tam bude skoro pořád teplo, to je na jihu celkem, že jo?
0: No. To je vlastně hodně blízko Floridy, ne? Akorát ta Florida takhle ještě vykukuje dolů, no jako.
1: Vykukujen
0: na té Floridě, to jsou vykukové. No tak já jsem samozřejmě narážel, proč jako zvolit Texas, asi víš, ne?
1: Já vím přesně, protože... Extase
0: Music Chart! Ano.
1: Protože?
0: Ta je.
1: Protože?
0: Přesně. No?
1: Slyšíme jedenáctku, Elu Langley.
0: A ta to zvolila.
1: Choosing Texas. Tady máte v celé své kráse 11. nejhranější track uplynulého týdne.

0: Texasu zpátky do Evropy, konkrétně do Francie, možná Španělska.
1: To je taková itoško-Francie.
0: Itoško-Francie, spíše bych řekl Španělsko-Francie, ne?
1: Jako podle interpretu?
0: Ne, podle toho, kde bydlí. Jako
1: aktuálně. Jo, tak to já nevím, kde bydlí.
0: No tak David přes léto bydlí na Ibize, Hypaton no. Asi taky, když tam hraje. A you and I, me and you, to je jako takové, jako ty a já, my a ty.
1: Ale Hypaton je podle mě Ital.
0: Jo, jasně, jako, no. Původem máš naprostou pravdu, ale proč mluvíme
1: o
0: těch...
1: Já myslím, že tam ještě nemá jako bydlení na té Ibice zatím. To je otázka času.
0: Možná ve skříni od Davida tam někde. Oni spolu žijou, vystupujou.
1: Žijou, to nevím.
0: Žijou asi ne. Ale teďka, jestli vzpomínáš před, já nevím, 10-12 lety, tuším na Tomorrowlandu, nebo kde byl záběr toho Davida Getty, takový ten, kdy on se spekulovalo o výškerý, jak čuměl do blba.
1: Jakože se na něco zaměřil. Podle mě viděl mouchu na světlu, na nějaké hlavě.
0: Jsem se zapřemýšlel. No a teď se stalo něco podobného.
1: Včera jsem to viděl, ano.
0: Ale on se hned po 5 vteřinách probral a úplně se smál, to člověk jako točil. Ale tam nevypadalo, že by na něčem, fakt jako, víš co, taky třeba ho chytla nějaká můza a řekl si, hej, tak co kdybych udělal tohle a teď, ježiš, já hraju. A úplně se začal smát, protože si 100% vzpomněl na tenhle ten moment. Je to jenom člověk a co, no tak se někdy zamyslíš. No. Taky se ti stane, ne, že někdy jako čumíš do blba.
1: Jo, se jako zaměříš.
0: No a teď jenom kolem tebe chodí a někdo ti něco říká.
1: Stačí 6-7 vteřin a ono to vypadá jako věčnost, jo.
0: No a nevíš vůbec nic. Tak tady máme Hypaton, David Guetta, You and I, Me and You, novinka číslo 1. Tak, kostel začíná.
1: Jo? Začínám vše. Novinky.

0: Extáze Music Chart. Novinka.
1: Novinka číslo 2 je před námi a na ní je takový odpočet. 3, 2, 1. Go.
2: Go.
1: Ale tam není go, ale jsou tam společně Rudimentals Crystal.
2: Crystal?
1: Crystal. Je to dramík. Jdeme na něj. Co jdeme. Ty na to?
2: Jo, já ho to.
1: Už za chvíli
2: zatím o tom
1: na Fresh
2: tolik
1: Radio.
2: Zatím tolik o tom nevíme, tak si to pustíme.
1: Bude to novinka číslo 2, tak poslouchejte nadále.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Extáze Music Chart.

0: se mě pořádný dramíky, teď v novince číslo 2, tak ještě jednou Crystal společně s Rudimental a track 3, 2, 1, 3, 2, 1. No a jdeme do třetí novinky, tam jsme si tady s Ondrou vybrali dneska, že vám představíme Tokas Miracle, no a to je samozřejmě song, který určitě budeme znát, ale zase se to objevilo v nějaké jakoby nové verzi roku 2026 a má to na svědomí Armin van Buuren společně s Pete Tongem a taky Poppy Backcomb. Tak jdeme si tam hned a uvidíme, co z toho kluci vykouzlili.
1: Extase Music Chart

0: Dobří holuby se vracejí, tak bych to nazval já.
1: Jo, ale pokolikáte už, pokolikáte tenhle ten song. Byla... Já myslím, že i do konce letos byl jednou a teď je po druhé.
0: To Kazmi Rykl, ne.
1: Ne, nepletu si. Já myslím, že to někdo už jako letos taky udělal. Tak jsem se, až jsem se lekl, jak to, že to je novinka, jestli jsem to nevytáhl ze špatného šuplíku.
0: Nevytáhl jsem to ze špatného šuplíku Poppy Bezcomp, Pete Tong a Armin van Buuren.
1: Ano.
0: To je trojička, ti řeknu.
1: Jinak, jestli jsem to jako v rychlosti vyhledal správně, tak původní song byl od Fragmy. Fragma. A samozřejmě to byl start milénia 2000 rok, čoči.
0: A potom to taky bylo častokrát vysamplováno s Puff Daddym dohromady, že jo?
1: Hmm.
0: A pak to v roce někde, tak tuším 2008 někdo už předělal tuto Kazmi Rykl a no. Tak dále a tak dále. No, bylo to už hodněkrát vzáno na paškál. My jsme projeli veškeré novinky a teď jdeme do desítky aktuálně hraných tracků. A když říkám aktuálně hraných tracků, tak to jsou zpravidla věci, které nejsou starší, řekněme, no, půl roku, rok maximálně. A i to potvrzuje například track, který je na desítce, stále hraný, stále oblíbený. Takhle začíná nějakým způsobem. A jsou za ním ti, co jsou zase s hrůnama, jo.
1: Jakože Austrála, ne jo?
0: Je to tak.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, Loser, tenhle ten track, a teď jsem to zase zapomněl, zazněl v Spider-Manovi, ano.
1: No, to si říkal minule.
0: Jo, já jsem to říkal minule.
1: Ano, říkal jsi to minule.
0: Tak to říkám i dneska.
1: A já jsem ten film neviděl, takže nevím.
0: Jo, taky ne.

0: Desítka je za námi, Tame Impala, Loser. My teda jako žádné losery nemáme tady, ani nechceme mít, ale tak hold, jak se Tame Impala nastavila, tak to má. Nedávej si to Elko na čelo, ne, vůbec ne, vůbec ne.
1: Se tak Loser.
0: Loser. Drop Dead. Tak se jmenuje další track v naší hitparádě, který pokračuje.
1: Počkej, drop it. To je nějaký drop.
0: J-drop, no tak to je jedno. Nedrop, prostě, jo. Co to mi vždycky říká mamka, prostě nedrop.
1: Nedrop, no.
0: Nedrop.
1: A nebo hod nějaký ten drop těm táčkům.
0: Jo, tak to víš, ale hlavně nedrop. Nedrop pod sebou, jo. Olivia Rodrigo na devítce.
2: Místo 9.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead
1: padla.
0: No, padla, ale ono to není o tom,
1: že ono to, jako, to drobit asi od toho bude, o toho slovíčka.
0: No, asi tak
1: drop, oni jako slyšeli DJ, drop, to jak, jakože,
0: nedrop,
1: jak
0: no.
1: Padá ti to, tak padnou. Drop,
0: no. Ale tenhle ten track je jinak o zamilovanosti, je to prý track, který popisuje to, když se jako poprvé...
1: Až jsem padla mrtvá z té lásky, jo?
0: Něco v tom, co... tak Olivka je taková jako romantička.
1: Hele, Olivku bych si dal. Nevím jak Olivy, ale Olivku, to mám třeba rád, na pice to mám jako hodně.
0: A pamatuješ tu nejslavnější Olivku? Olivka Oilová od Pepka Námořníka?
1: Jo, vlastně, no, jasně, a tu jo. Jsem neviděl.
0: Já ji taky dlouho
1: žije
0: neviděl.
1: Žije ještě?
0: No, já myslím, že určitě Pepek je taky nesmrtelný, ne? On si dáš penát, člověče.
1: A Pepka jsem taky dlouho neviděl.
0: A jak se jmenoval jako ten takový ten 200-kilový bručoun? Jejda, no tak toho jsem zapomněl, kamaráde.
1: To by se mohlo někdy zase objevit na obrazovce, takové věc.
0: Teďkom minulý týden jsme probírali to, že se objevil MacGyver, že jo?
1: Jo.
0: A pozor!
1: A nepodělal jsem se ještě.
0: A hnedka už tam je i Knight Rider, člověče. David Hasselhoff, jeho jasně. Úvodní seriálové roli, mladý to kluk, že jo, to slavné auto, to Kit jsou, mluvící.
1: No, ano, Kit. To jsou staré jakoby věci, ale ono se třeba teď nějak dotáčí snad už i nová pobřežní hlídka, aby jsme taky řekli jako opozitum, že jo, ta stará byla legendární.
0: A tam běhá jako David Hasselhoff o hulce, nebo jako?
1: Já myslím, že tam už ne, tam se to nějak posunulo jakoby dějově, no. Ale četl jsem někde, že se to dotáčí, samozřejmě kam se to dostane třeba za rok, no, takže.
0: Jo. Taky jsem o tom slyšel, jsem zvědavý, kdo bude tou novodobou Pamelou.
1: Pamelou, jo.
0: No, tak co by nás mohlo jiného zajímat, jo? Neříkaj, že to nezajímá. Co?
1: Ale jo, tak já myslím, no, že jo, to, já myslím, že tam budou nové postavy, to nebude jako...
0: No jistě, že tam budou nové, no tak jak ona se to jmenovala vlastně, no, Pamela?
1: V tom Susan?
0: Ne, já si vzpomenu. No.

0: Olivia Rodrigo byl ten důvod, proč jsme se vůbec dostali k tématům, jako je Pepek Námořník, Oliva Oilová, že jo, ten Bluto, tím pádem byl jeho ten nepřítel, a taky pak jsme přešli k MacGyverovi, Knight Riderovi a až, Baywatch.
1: Až po Pobřežní hřici.
0: A tam jsme si vzpomněli na CJ Parkerovou.
1: No. To jsem zrovna teď někde viděl čerstvě na fotce.
0: No to už není úplně, jako, to není čerstvé.
1: Jako oceňuju, že ona teď vlastně na to stáří jako zůstala taková jako přírodní. Žádná extra už jako plastika obličeje, nepřehání to v tomhle směru.
0: No tak
1: směru,
0: to jako v tomhle směru. To. Ona si dokonce nechala i zmenšit, že jo, tohleto, no. A tamhleto a onohle.
1: No jako asi.
0: Jako to, vážně, jako jo, to bylo nějak 10 let zpátky. Nebo
1: bylo to těžký už prostě, no, asi, na ty ramena.
0: Záda bylo, nevím, no. Prostě, no. To víš, baťohy nosit vpředu, to se většinou vzadu a tak dále. Tak Olivia Rodrigo byla devítka, ale osmička, track, který jsme tak trošku zakecali, Emerald Eyes od Alexe Varena, zase prostě, co jiného než láska by to mohlo být, jo.
1: No, tak ona ta muzika je dneska převážně o lásce.
0: No a zase...
1: Většinou.
0: I, no někdy je to o penězích, o lásce, někdy o všem úplně.
1: To no spíš ty rapové věci jsou takové ostřejší, že?
0: Bracho. ale sedmička bude třeba tak trošku o tom Davidu Hasselhoffovi, protože nebudem si nalhávat, že v chvíli, kdy běžel seriál Baywatch jako premiérově, tak on se naprosto právem, díky těm záběrům, mohl cítit jako primadona. Jako pořádná primadona. Ale nemá to asi nic společného s trackem, který je na sedmičce od projektu Two Colors a vy ho právě teď uslyšíte na Fresh Radio.
2: Místo sedmé!

0: Tak primárona byla docela krátká, že? Tak ono to od toho názvu je, že? Tak jako nebude se moc obtěžovat, že?
1: Primárona byla krátká, ale tak jako když jsme u toho Davida Hasselhoffa.
0: Jo, my to jako nechceme opustit, to téma si myslím dneska.
1: Pamatuješ si na tuhle tu věc? Who gonna feel it?
0: Ano.
1: To bylo dílo hudební...
0: Tam byl šílený videoklip takovej, ne, si myslím.
1: Já se radši na něj nedívám. Na druhou stranu, pokud nás zrovna posloucháš, Davide Guetta, Hello to Ibiza, how are you, my friend?
0: Tak taky už je to song, který by jako potřeba oprašit, že jo?
1: Kamo, no? Udělej to, pojď do toho. My ti to normálně nasadíme jako exkluzivní rovinku.
0: Ale my se jako z toho děláme legraci, ale ten single měl obrovský úspěch.
1: To byla platinová deska, no. Já nevím, co všechno.

0: trošku jsme bádali po historii, jo, tak víme o tom, že to byl kdysi africký pověvek.
1: Tanec.
0: Který
1: oslavoval boha.
0: Boha Démonika si říkal. No a David, ne Geta, ale Hasselhoff si tenhle ten track vzal pod sebe v roce 97, si říkal?
1: No, jako vypadá to, že oficiální video bylo v roce 1997.
0: Tak potom už je to...

0: My bychom možná mohli jako každý týden zařadit takovou nějakou super vzpomínku, ne? Tak to... uděláme nějakou novou tu, jak se tomu říká?
1: Rubriku,
0: no.
1: To už nejsou ani jedy, to je normálně raný hnusismus, tady totální nehnusismus.
0: Nebo třeba připravíme nějaké hlasování, ať si vyberou lidi, co?
1: Flashback. Myslím, že by si měl radši flašku back nějakou, ale Lost Frequencies, Mary Froze a Paraíso, track, který jsme minulý týden obdivovali a říkali jsme si, z jakého jazyka asi je.
0: No, co to bylo, španělština?
1: Já nevím, ale je to šestka, prostě. Místo šesté! Pugačaka! Etudo.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalitní.

0: Kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: líbezný hlásek jako od koní páska.
1: Jo, to je naše oblíbená hláška. Nemůžeme mít vysílání, ve kterém bychom hlásek jako koní pásek nepoužili. To už je naše taková tradice. Prostě to tady musí zaznít.
0: A samozřejmě jsme skvěle poučení už jakoby z minula, že jde o ptáčka, který se jako často údajně jakoby...
1: Pase s koňma.
0: No, prochází vlastně po loukách, kde se pasou koně.
1: MK, Tristan Henry a Leavin, to je další záležitost na bramborové medaili, která nás v Vyporodě čeká. A prostě já to pustím, to je tak dobrá věc, že k tomu asi není co dodat. Nebo máš něco?
0: Nemám, no.
1: Tak 3, 2, 1, puštěj.
2: Místo čtvrté!

0: Tři nejhranější tracky uplynulého týdne můžeme vyhlásit už za pár okamžiků. Jenom Dale, co říkáš na track Talk to You jako obecně? Já jsem si ho prostě zamiloval.
1: No tak já bych řekl, že ho mám v té trojice společně teď aktuálně Shine, We on the Sun a právě Talk to You, že je to taková jakoby podobná jakoby
0: pozitivně naladěná music, jo.
1: Pozitivně, ale i jakoby i žánrově jakoby. Je to patří to k sobě, no.
0: Já si myslím, že nebudeme zdržovat dále, prostě Talk to You pouštíme 3 2 1 teď. Za mě rozhodně nejpozitivnější věc a jako venku, když nám tak jako poprchává tady dneska v Ostravě aspoň, tak my už po třetí dnes přivoláváme sluníčko. Doufujeme, že se nám to povede. Místo

0: Wow, za mě neskutečná bomba se vším všudy, jak se sluší a patří. A teď jdeme na tu, co ještě nevečeřila. No na Adélu, no.
1: Počkej, my už jsme to tak, to už byla, jo, jo, vlastně.
0: To už byla trojka, my to takhle bušíme, jedeme bomby.
1: Bušíme jako jízdní řády, jsme samozřejmě zase, jakoby, my jsme naopak proti vlakům napřed.
0: Ještě, ale jenom takhle, Honce, my to ještě zvládneme to spoždění vytvořit.
1: A máš pravdu, že na druhém místě dneska interpretka, která opravdu ještě nevečeřila, stejně jako já ostatně, a kdybych si dal mikrofon níž, tak by to šlo i slyšet, podle mě.
0: Jako k zadku?
1: To bych spíš jako, že bych už jako jedl, ne?
0: Ain't in LA, asi nebyla ještě v LA prostě. Tak Adélo, na večer se holka jedna zlatá.
2: Místo druhé!

0: Adélo, Adélo, dej nám vědět, až budeš v LA, jaké to tam je.
1: Ale přišlo mi, že nebyla po večeři, víš, taková...
0: Taková hladovější, no. Taková,
1: jako by bylo to takové, jako, nebylo to jako, že plná energie, tahle to byla taková trošku temnější skladba, ale dobrý to bylo.
0: Bass Persuades.
1: Dneska za dvě, no.
0: Tak bych to jako přejmenoval do češtiny basové Persejdy. Ty nás čekají na
1: jedničce. Jsou názvy, člověče.
0: Jsou názvy, nevím, kdy na to Miley Cyrus přišla, ale jedno je jisté. No. Tenhle ten název jí zaručil první místo pro tento týden v hitparadě Extáze Music Chart. A my gratulujeme!
1: My gratulujeme a my doufáme, že to teď bude jako song plný basů.
0: A taky Persuades.
1: Taky Persuades, což úplně jako asi na písničce nepoznáme. No. Ve videoklipu možná to bylo lepší.
0: No ty basy poznáš, ne? Že když to nebasuje, jo, tak to je jako... Je to jsem měl takové ploché přísloví, ne? Já jenom přemýšlím, jak ho říct. To nejde publikovat ani. Když to řekneš slušně, tak to jako bude znít možná ještě hůř než prostě. Znáš, jako,
1: nevím, co myslíš, ani radši. Ano.
0: Ne, já to řeknu tak, ať je to naprosto
1: to
0: jakoby,
1: stínu, jako, víš?
0: Slušné, diplomatické. Je to přísloví, teda si jako doplňte to, je to pro mužský rod.
1: Ano.
0: A jako track bez basu by se dalo říct, že jako když souložíš a nemáš ty, že varlata, no. Že to prostě je o ničem, no.
2: Místo první. Let's
0: go. Přeložte si to, jak chcete. Bylo to slušně, nikdo mi nic nemůže na to říct. A to přísloví prostě Přesně. existuje.
1: Jo.
0: Takže basy pořádně doprava.
1: Ale slyším ho dneska poprvé. To přísloví. A tu skladbu prakticky je taky nová, no.
0: Tak nezapomeň, že když je něco špatně, tak...
1: Dneska jednička,
0: no. My se loučíme radši. Čau.
1: Mějte se, ahoj.
0: Za chvíli Move It, Pecos a taky Disco Rapido, že jo?
1: No, ale jenom půlka.
0: Oba dva mají se, oba dva.
1: Jo? Tak to víš vy, no. Ty víš, já nevím, no.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řas...
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Mašinérie.

0: Hezký nedělní podvečer, tohle se byla taková moje nová hymna.
1: Metropolitní rádio.
0: A teď mi to trošku přeskočilo. Nedá se nic dělat, samozřejmě začíná nedělní mašinérie, zdraví vás Martin, krásný nedělní podvečer, protože já si myslím, že dneska je poslední pěkný víkend, kdy jsme mohli ještě na těch mašinách tak nějak jakoby bez starostí jet, protože když jsem se díval na počasí, tak čtvrtek, pátek se to má lámat a prostě má přijít zima, má přijít nic moc počasí, no nevím. Vůbec se mi to nelíbí, ale nedá se nic dělat. Dneska jsem se proto rozhodl, že v mašinérii budu mít hosta, který má k motorkám hodně blízko. Myslím si, že on už vlastně, on je domácí tady v mašinérii, myslím si, že tady je možná po šesté, po sedmé. Daniel Novotný, Dane, ahoj.
2: Ahoj.
0: Prosím tě, končí nám sezóna. No, asi se na tom zhodneme, že jestli ještě vyjedeme, tak už to bude takové jako kolem komína a žádné sezení venku na kávičce, jak jsme zvyklí, ale prostě jenom ať ještě zaspomínáme na to, jak se vlastně na tom jezdí.
2: Tak tím, že to babí leto je celkem v tomhletom pravidelné, tak já si myslím, že každý ví, že ještě ta první říjnová sobota je poslední reálná šance opravdu si to užít ve velkým a zajezdit pořádně.
0: Já jsem se normálně díval na fotky z minulosti a našel jsem jeden rok, kdy jsem jezdil ještě 9. listopadu. Ale bylo to opravdu takové jako do práce, z práce, možná nějaký okruh 20 km, nic jako velkého, ale 9. listopadu ještě.
2: Tak ono záleží, kde bydlíš. Třeba u nás v Beskydech, kde pořádám motostraz na Pstruží, mám zkušenost, že 16. října byla sněhová kalamita. Uhum. Takže opravdu záleží jaký rok, ale myslím si, že všeobecně je to počasí už o hodně teplejší a takové zimy, jaké byly, to už můžeme jenom vzpomínat.
0: Dane, my jsme tady v minulosti vzpomínali na to, že ty máš vlastně doma holčičku relativně čerstvou, byť už teda to letí a má rok a něco.
2: Rok a půl, přesně.
0: Jak se má?
2: Malá, úžasná, zvědavá a hlavně s náma opravdu vydrží to motorkářské tempo a nedělají problém být s náma za huku motorek.
0: Už jsi mi myslel nějakou sajdu, na čím budeš vozit, nebo jak to s váma zvládá, jezdí ještě autem, nebo...
2: Samozřejmě.
0: Musíš jako vychovávat jako motorkářku, mládí, co se naučíš...
2: Jako jo, výchova musí být, myslím si, že tím, že se pravidelně účastní veškerých akcí přes sezonu, kterých se já účastním, tak ten základ tam je, nedělají problém, že by nastartovaná motorka, že by bečela, utíkala, takže ta výchova si myslím, že probíhá. Co se týká sidecary, já razím heslo, že cokoliv, co se nevleze do futer, nesmí do mé garáže nebo takové, protože ta motorka je opravdu praktická. Když to má do těch 80-90 centimetrů, jde to protáhnout futrama, dá se to kdekoliv schovat, ale sidecara si myslím, že to není to pravé ořechové.
0: No ono, já jsem nad tím uvažoval, že není asi úplně jednoduché s ní vůbec jezdit, jo? Protože myslet na to, že máš vedle sebe vlastně další kolo, že nemůžeš třeba klopit doprava, doleva si, jo, tak sidecara bude ve vzduchu, ale doprava, já nevím, jak se s ním jezdí.
2: Tak jezdí se s tím podle mě dobře, někteří u těch starých jav to řeší, že tam dají třeba dvě baterky navíc do té sidecary, aby to zatížili. Horší je, když celou dobu na tom jezdíš a pak přijedeš na křižovatku a zapomeneš, že tu sidecaru nemáš.
0: To je taky pravda. My jsi dneska dovolené povídat o tom, že jsi měl docela náročnou sezónu, co všechno se odehrálo, kde jsi všude byl a podíváme se také na ten tvůj policejní projekt, jestli souhlasíš.
2: Dobrá, těším se.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: My jsme Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska Danielem Novotným, motorkářem, srdcem i tělem. Dane, já jsem sliboval, že si podíváme na to, jaká byla tvoje motosezóna, protože vím osobně, že byla hodně nabitá. Ty jsi mi posílal fotografie z různých akcí. Pojďme se vrátit do května, protože ty jsi byl v mašinérii naposledy někdy koncem dubna a tenkrát jsme zvali právě na motožehnání na Pstruží 1.5. Jak to dopadlo, ta akce? Protože od té doby vlastně si mašinérii nebyl, tak my nevíme.
2: Já myslím, že ta akce dopadla velmi dobře, protože za prvé počasí 1. května vyšlo na jedničku, zase opravdu vymeteno.
1: To mi řekni, jak to děláš, protože v podstatě ty to děláš 15. ročník, nebo vzpomínám si dobře?
2: Jo, tak od 2009, plus, takže minus. De facto 17
1: let. A pokaždé ti vyjde dobré počasí.
2: Je to radost dělat, když člověk ví, že to vyjde. Tím, jak je to lehce náboženské, tak máme to od Pana Boha prostě, že toho 1. května nám opravdu vymete, takže jsem tak rád, že
1: tak
2: to duchom...
1: Tak možná pan farář v kostele právě, se modlí, aby za ty motorkáře to počasí vyšlo.
2: Jo, je to velmi příjemné pořádat za pěkného počasí a tím, že ta akce takhle vyjde a myslím si, že každý, kdo na Pstruží byl a zažil tu atmosféru těch hor a opravdu těch výhledů za pěkného počasí, tak se tam pokaždé rád vrací, protože to je poutní místo už si myslím pro motorkáře, kteří můžou zažít ojedinělou atmosféru, která v Beskydech nemá obdoby.
1: Já si pamatuju, že na té vaší akci je taková specialita, že vy tam rozdáváte nálepky a podle toho potom poznáte, kolik vlastně motorkářů bylo. Tak vzpomeneš si, kolik bylo letos?
2: Já vždycky dělám 250 samolepek, myslím si, že mi zůstalo něco kolem 40 a opravdu ne každý si vzal, takže já tak počítám, že těch 250-270 motorek tam mohlo být.
1: Má to nějakou potom zpětnou vazbu, když si vezmeš nálepky v nějakém supermarketu, tak máš za to nějakou speciální akci, tak nabízíš třeba něco, že když někdo jezdí pravidelně, že třeba nazbírá 10 samolepek, tak dostane píšáka nebo...
2: Ne, já si myslím, že to je spíš vizitka toho člověka, že opravdu má tu Pstruží rád, takže na tom kaslíku má vylepené jednotlivé ročníky a chlubí se mezi kámošima. Dívej se, kolikrát já jsem už tady byl. Takže spíš je to odměna pro toho a památeční odměna za to, že tam člověk jezdí.
1: Prosím tě, jestli se vzpomenu dobře, tak my jsme tenkrát upozorňovali, že tam jsou někde radary, co se týče toho sjezdu od Friedlandu nad Ostravicí směrem na Pstruží a dále na Čeladnou. Pochlubil se ti někdo, že tam zaplatil?
2: Je pravda, že žádný zpětný report nemám, za což jsem velmi rád. Že mi
1: což ještě... asi dobře, no.
2: Jo. Teďka přes prázdniny to bylo odstavené, cedule byly zaplachtované, tak jsem si říkal, jestli náhodou to nezruší, ale teďka v týdnu se už objevily zase zprovozněné. Takže opravdu dejte si bacha, jsou tam ty radary dva, nejde jenom o Pstruží, je to vlastně hlavní cesta na Čeladnou, takže na odbočce na Pstruží jeden radar a vlastně z Finlandu, jak už chcete je, tak na tom návěstidle, které vypadá, že to je na placení mytného, tak ne, to je radar, takže je to takové zradné, ale je to tam označené, za co jsem velmi rád, že to není takové jako nachytáme tě, takže kdo si aspoň všimne té značky a pojede 50, tak to má v klidu.
1: Ono je někdy těžké to udržet na té mašině tu 50, ale pokud má někdo rozum a ví, že tam ten radar je, nebo používá třeba nějakou aplikaci jako já, tak rozhodně nebudeme riskovat na 50 jezdit jako rychleji a zbytečně platit peníze, že?
2: Tak já myslím, že kdo je z toho regionu a zná trošku Pstruží, Čeladnu, Friedland, tak ví, že tam byla vždycky 70, ale to bylo prázdné místo. To opravdu byla jenom rychlostka, kde se odbočovalo na Pstruží. Dneska už je tam přechod pro chodce, je tam nákupák, zpomalení, přechody. Na jednu stranu, jo, oživilo to tu obec, je to úplně něco jiného než jenom spojnice. Takže jako chápu, plus Evropská unie, nařízení, mají to bezpečně. Tím, že to aspoň označili, tak to beru jako posun dobře. Tak si musíme dát majzlo.
1: My na Pstruží ještě chvíli zůstaneme, protože včera se tam konala další motorkářská akce, tak zůstaňte s námi na Freshi. Fresh!

0: Mašinérie!
1: Jste na Freši, nedělní mašinérie, 1, 2, 3, 123, už pořadí. Daniel Novotný je mostem a já jsem sliboval, že se podíváme na Pstruží, co se tam dělo včera. Dane.
2: Včera se konal motosraz na Pstruží. Je to tradiční akce, která se koná vždy první říjnovou sobotu. Takže já každý rok se potom podívám do kalendáře a podle toho dávám datum. Takže já, aby si to člověk zapamatoval, že 1. května a 1. říjnová sobota na podzim. Podzim proto, aby jsme uzavřeli sezonu, zaspomínali, podívali se na stroje, co se nám podařilo opravit, co se pokazilo. Měli jsme tam letos jezdce ze Zlínské šestidenní i se strojem, i s bahnem, takže povykládal nám o tom, jaká byla Zlínská šestidenní a Pstruží hlavně je o přátelství a setkávání lidí, kteří jsou zapáleni do československých strojů. Nejsme sekta, samozřejmě jsou tam zvaní úplně všichni.
1: No, někdy mi to připadá, že už pomalu, jo.
2: Ne. Je jenom prostě, aby, protože každý, když má toho novějšího miláčka, většího miláčka, tak chce mít i svůj prostor a to parkoviště u té hospody je menší a tam ty javky s pionýrama se určitě vlezou víc, než aby jsme to měli namíchané, takže proto je to rozdělené, ale samozřejmě je to promíchané potom mezi lidma, takže opravdu ti, co mají tu javku, tak se chodí dívat na ty nové stroje, co by se jim jednou třeba líbilo a ti, co mají nové, tak zase chodí na ty staré, to jsem kdysi měl, na tom jsem jezdil a o tom to má být, takže podzim jsme si krásně užili, počasí bylo naprosto na jedničku.
1: No, to jsem chtěl právě zmínit, protože pokud si pamatuju, bavili jsme se loni, mám dojem i o té podzimní akci, že vám většinou na podzim právě to počasí, tak jako v tom květnu vychází, tak v podzimu nebo na podzim právě nevychází a včerejší byl teda ukázkový.
2: Já si totiž myslím, že to je tím, že 1. května se posouvá, že 1. května je vždycky 1. května. Ale tím, že 1. říjnová sobota se posouvá datumově, tak už jde vidět, že pokud ty termíny jsou 6. 7. října, tak už je to ten druhý víkend, tak jak to bude příští týden. Takže už to počasí je horší. Jelikož mám zkušenost, že když před 2 rokama vyšlo právě to škaredé počasí.
1: No to si pamatuju, že to snad skoro sněžilo, ne?
2: Nebo ne, to bylo, ne, no,
1: bylo hodně škaredě, to si pamatuju.
2: Ej, zapršelo, nebylo to určitě nic příjemného, ale dojelo nás 30. A opravdu jsme program dělali v hospodě, trošku jsme změnili podmínky, ale přizpůsobili jsme se, bylo to super a všichni, kteří odjížděli ze

0: struží, tak byli naprosto spokojení, říkali, bylo to jiné, ale prostě většinou z těch 90-85% mi vychází to pěkné počasí, takže můžeme využít veškerý potenciál, které pstruží a parkoviště nabízí.
1: No a jak to teda vypadalo včera, co se týče návštěvnosti a no, počtu strojů?
0: Co se týká oficiálně, tak mám informaci 65 strojů, československé a zahraniční výroby, ale každý třetí, čtvrtý říkal, ne, já se nepotřebuji registrovat. Takže já si myslím, že se můžeme bez problémů bavit o takových 100-110 strojích, které se přijeli minimálně na to pstruží podívat.
1: Mě by docela zajímalo, co konkrétně se tam sejlo, tak zkusíme po reklamě vyjmenovat takové to nejčastější zastoupení těch značek, které na pstruží bylo. Může být.
0: Může být.
1: To jsem rád. Kdybych řekl, že ne, tak to bychom je docela dostal.
0: Ne, ne, já myslím, že to bude, mně se to líbilo, takže já jsem to rekomentoval.
1: No, tak si to dáme za chvíličku. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
5: Fresh Radio.
6: All day, every day.

0: Mašinérie!
1: Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska Danielem Novotným. My jsme nakousli akci, která se konala včera na Pstruží motosraz a Dane, já jsem tě chtěl poprosit, protože ty jsi zmínil, že tam bylo spousta strojů československé výroby a tam já se vždycky zařadím jako pionýry a javy, 250, 350. Jsem daleko od pravdy nebo tak nějak to bylo?
2: Já si myslím, že opravdu jsi to perfektně trefil, ale co bych chtěl asi vypíchnout, co mě letos velmi překvapilo, tak to byly opravdu ty pionýry a babety. A tu nejde jenom o ty pionýry a babety, ale tu jde o to, že nám začaly jezdit mladí a ženy. Což bylo právě, že se tím...
1: Počkej, jako že ženská přijede na pionýru?
2: Jo, na babetě konkrétně zrovna jsem viděl, že prostě opravdu dorazila za doprovodu svého kluka právě třeba na té kývačce, takže já jsem si říkal, že je super, že ty československé stroje, že to žije, že si to lidi opravujou a potom mají radost, že můžou třeba vyrazit na takový sraz, jako je motosraz na Pstruží.
1: Mm-hmm. Čím si to vysvětluješ? Protože za mě, když jsem začínal kdysi na pionýru v nějakém 88. 9. roce, tak to bylo jako zatracované vozidlo. Doslova, jo? Výsměch, každý měl Simpsona tenkrát, jo? A kdo jezdil na pionýru, tak to bylo takové jako... No jo, tak na nic jiného nemáš, tak si jezdí na pionýru, ale opravdu to nebyl jako stroj, který by se nějak jakoby toho majitele vyzdvihoval, jo. Proti tomu dneska mám pocit, že ty pionýry se vrátili do módy, samozřejmě je to retro, je to veterán, ale čím se to vysvětluje, že dokonce třeba i ty ženské jezdí na takových strojích?
2: Já bych trošku zabrousil do svojí historie. Já si myslím, že to má souvislost s tím, jak jsem to třeba i já vnímal před 20 rokama, když jsem začínal s tou svojí 638, kdy jsem to chtěl tuningovat, měnit, dávat tam prostě z jiných modelů díly. A letos, když vidím 638 v původním stavu, tak si řeknu, wow, to je prostě pecka. A tohle ten rozdíl 20 let je vlastně u toho pionýru ještě vlastně rozšířen o to, že to je plus dalších 40 let, kdy to je na tom trhu, že opravdu ti mladí a i starší se těm strojům věnujou a chcou to mít zaprvé plně funkční, jezdit na tom a je to takový kult, já bych trošku sebemrskatství, že si chcou užít to, že to dokázali oživit. Že mít pokaženého pionýra, to může mít každý. Ale takového spravaného.
1: Já si pamatuju, že on byl většinou pokažený pokaždé. Když to bylo v té době, když jsme na to normálně jezdili, tak nebyl problém udělat generálku někde na chodníku pod barákem, jo? Protože to opravdu jako víc nejezdilo, než jezdilo.
2: Je pravda, že opravdu dneska už jsou kity 60-kové, 70-kové, 80 kubíků na pionýry, že opravdu se tomu věnují kluci, dělají to, strojírenství se rozšířilo tady tohleto, takže ta dostupnost kvalitních dílů je velká, samozřejmě všechny repliky mají své problémy od kvality praskání, ale ten sortiment je tak široký, že dneska už se nepoužívá pionýr jakoby soubor náhradních dílů, aby se opravil druhý pionýr, ale už jsou dva stroje opravené. A tím, že už těch pionýrů je mezi náma dost funkčních, tak proč to nevytáhnou na sraz? A to si myslím, že právě ta, proč to jezdí, že každý se chce pochlubit tím svým funkčním strojem.
1: Je pravda, že když se podívám někam do inzerce, tak těch pionýrů tam je relativně hodně. Ta cena, to asi nebudu úplně komentovat, ale je jich spoustu bez techničáku. Tak je problém to nějak jako zlegalizovat takové stroje, že ho koupím bez techničáku, opravím a pak ho dokážu postavit na značky.
2: Tak samozřejmě veteránské papíry existují, ale ještě stále existuje dost pionýrů, kde se dá ty značky překopat nebo prostě použít, zrecyklovat, spíš tak bych to nazval, a potom s tím normálně vyrazit na cesty
1: je
2: legálně.
1: Je to vůbec legální, jako je, tenhle se postup?
2: Soubor dílů, jako prostě pionýr má výhodu, že jediné značení vínka bylo vlastně na motoru, pak byl vymaz motoru, takže vlastně to číslo se takhle nepoužilo, takže jediné identifikační znak je štítek. Takže pokud má originál štítek a bouraný rám a použije nový rám, za mě všechno správně, důležité, že to brzdí, svítí a jezdí na tom ti kluci.
1: Brzdí? Slyšel jsem dobře. Brzdí a pionýr? To si teda nepamatuju.
2: určitě to nejsou Flintstoni, že by člověk používal nohy, ale...
1: No to ne, ale jako zbrždění to nemělo moc jako společného. Já si pamatuju, že jsem jezdil jednu dobu na Pioníru, který neměl zadní brzdu dokonce, jo, že tam prasklo to lanko, tam bylo lankové, pokud si vzpomínám dobře, a jezdil jsem jenom teda na přední brzdu. Ale... A dopadlo to špatně samozřejmě. První zatáčka se štěrkem a letěl jsem do svodidel.
2: Jo, zas bych jsem chtěl vyzdvihnout, že ti lidi se tomu věnují, takže ty kola dávají vycentrovat, nechávají si stáčet ty bubny, dopasovávat, takže s tím bržděním bych úplně neměl obavy. Já sám mám Mustanga 50 a od výroby to pěkně brzdí. Jo, ale to zas musí člověk vědět, že musí jet s rozumem, nesmí jezdit prostě na krev.
1: No tak jasně, s Pionýrem na krev 45 a bez krve 40. Říká Daniel Novotný, umí mašinérii. Fresh
0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Mašinérie.

0: Mašinérie.
1: 13 minut po 18. hodině, před námi je druhá hodina dnešní Mašinérie. Mám pro tebe takovou nabídku, pokud bys si chtěl být hostem u mě v Mašinérii, tak mi napiš mašinérie@freshradio.cz, domluvíme se, pozveme se a pokecáme o příjemných věcech. Dneska mým hostem Daniel Novotný, motorkář, který pořádá srazy, má úžasné stroje. Dane, ty máš rozdělaný projekt, my už jsme se o něm taky povídali, a to je policejní motorka 350.
2: Je to vlastně stroj, který kdysi sloužil u veřejné bezpečnosti, ale už je to v provedení policie ve žluto-bílém provedení, takže přechodovi.
1: Takové, čili těsně někdy po roce 1989, dokdy vlastně ta policie používala tohle žluto-bílé označení, ale už v kombinaci s novým nápisem policie?
2: V 91. když vyšla vyhláška ministerstva vnitra, kde píšou, že nápisy VB se mění na policii, tak je tam napsáno, že veškeré stroje, které jsou aktuálně ve službě, název mění. Veškeré stroje, které se nově pořídí, se už budou barvit do bílo-zelené barvy, tak jak to známe, Felicie Favority.
1: No mladí dneska už ani to neznají, protože to už taky vlastně zaniklo.
2: Fabie? Mohli by ještě pamatovat
1: no,
2: Fabie?
1: No, takový ti úplně mladí, jo, ti už si budou pamatovat jenom ty stříbrné s těma žluto-modrýma pruhama, nebo co tam je dneska vlastně. Takže jo, já vlastně z televize, z filmu asi ty bílo-zelené Feldy Favority vlastně, možná nějaké i Ladovky, ty poslední ještě byly v tomhle provedení, než je vyřadili vlastně ze služby.
2: No a to vyřazení probíhalo od roku 96-97, kdy opravdu už to šlo do prodeje. Od mého kamaráda třeba stroj konkrétně, který sloužil v Ostravě, tak byl v 97. ze služby a šlo to přes autobazar.
1: Uh-huh. Za kolik to koupil v té době?
2: Myslím si, jestli se nepletu, 7000 korun.
1: To byla taková jako, kolik to má na je to taková policejní motorka na konci své služby?
2: Tam opravdu se vždycky řešilo v policejních dílnách, když byl problém, vyměnilo se, má už přiražené čísla, takže věřím, že původní motor měl své odslouženo, vzali se náhradní bloky, tím, že to sloužilo u policie, tak se tam neřešilo, naťukalo se číslo, které měl stroj od výroby a jezdilo se dál.
1: Doufám, že to nebyla žádná černota.
2: Ne, určitě v té době ne.
1: Když slyším nějaké přeražené číslo, tak to vždycky vidím nějakou
2: levotu. Ale bylo to určitě pod dozorem orgánů, takže...
1: Tak pod svícnem je největší tma. A co teda ten tvůj stroj?
2: No, když jsme se bavili v květnu, tak to bylo ve stavu, že jsem měl všechny díly sehnané, dával jsem to postupně dokupy, aby jsme udělali technickou. A během celé sezóny, místo toho, abych jezdil, tak jsem byl v garáži a doskládával jsem motor a docílil jsem toho, že před asi třema týdnama jsem poprvé se na tom svezl se zapojenou elektrikou, opravdu tak, jak by to mělo být, takže konečně stroj už jezdí na výstavy a užívám si, že mám přechodový model, který je málo k vidění.
1: Uhum. Já si pamatuju, ale to byla motorka, myslím, od kamaráda policejní. Ty jsi s ní byl na muzejní noci, která probíhala někdy v červnu tohoto roku, a ty jsi tam přijel a měl jsi i samozřejmě to policejní oblečení a půjčil jsi mi policejní koženou bundu. No. A musím se pochlubit, že ze svou velikostí 3XL, ta bunda byla M-ko nebo maximálně L-ko, si myslím.
2: 50 velikost.
1: To nevím teda, co to je, no, já bývám ježdně 62, 64 a já jsem se do ní vlezl.
2: Tak já si myslím, že to mají nadsazené ty velikosti trošku i kvůli tomu, aby se mohli teple oblec pod to, protože člověk musel mít bundošku, po případě si mohl vzít určitě i nějaký svetřík. Já sám tím, že s tou koženou kombinézou jezdím, je super, že neprofukne, ale určitě už v chladnějším počasí, když člověk nemá ty revma plechy a plexy, tak ta zima je, takže rád používám prostě termotriko a další věci, aby opravdu člověk měl ten komfort.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát si mi musel pomoci teda jí sundat. Jo? Dostat jsem se do ní dostal, ale svlečení potom, to byl větší problém. Ty jsi zažil něco, co se týče přepisu a něco jako hodně zajímavého, tak zkusíme po reklamě.
2: Zkusíme. Fresh Radio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Jack Jones z Véteru Fresh Rádia a Véteru Fresh Rádia také nedělní mašinérie s Martinem a dneska Danielem Novotným. Dane, my jsme nakousli nějaké, neže jako novinky, ale něco zajímavého, co se týče přepisu vozidel.
2: Tak moje osobní zkušenost, letos jsem měl právě možnost přihlásit zpátky do provozu tu policejní motorku Javu 638. Takže tam ještě přepis probíhal normálně, standardně.
1: Co to, pojďme připomenout teda, co to obnášelo vůbec přihlásit policejní motorku na legální čísla, legální papíry?
2: Tak samozřejmě, jelikož jsem měl papíry od původního majitele, tak jsme spolu zašli na úřad, kupní smlouva, přepsali jsme a pojistka zaplatit. Jako takové ty standardní úkony, tak jak to známe. Ale co mě letos asi nejvíce překvapilo, tak tento týden jsem prodal svoje auto a dostal jsem informaci, že to jde udělat online. Tak jsem byl zvědavý a opravdu ve středu v 10 hodin večer jsme seděli s kolegou v hospodě a dělali jsme přepis. A přepis probíhal tak.
1: Takže dneska se jako přepisují auta v hospodě.
2: Hej, já jsem byl fakt překvapený. Kde
1: to je dobré.
2: Kde člověk jako má otevřeno v 10 večer. Ale tam bylo jenom kvůli výpadku systému, jinak bychom to udělali o 8:30, ale ne výpadku pravidelné údržby. Ale v těch 10 hodin jsme se přihlásili do portálu dopravy přes identitu občana, každý na svém mobilu. Já jsem vybral své auto v registru, dal jsem změnu vlastníka, vyplnil jsem tam jeho iniciály, dal jsem provést a vygeneroval mi to QR kód a kód. On dal, že si chce přihlásit vozidlo, já jsem mu ten kód poslal, on si to dal, to se spárovalo a na konci bylo dokončit. S tím, že jsme tam nahráli kupní smlouvu, normálně jsme měli udělanou papírovou, tu jsme si podepsali mezi sebou a tu jsme ofotili na mobilu a dali jsme to jako přílohu a dokončili.
1: Musí se tam i ta pojistka ještě dokládat, nebo?
2: To už je, to je druhá část, tady to byla ta online verze, nemají to ještě tak dokonalé, že už by člověk vůbec nemusel na úřad a že by mu ten techničák došel do nějakého boxu.
1: No ale mám to, že o tom se právě uvažuje, že jsem to někde četl, že vlastně celý ten přepis by byl online a potom vlastně ten výsledek, kdy buď možná měníš i SPZky, ale hlavně potřebuješ ten techničák vlastně přepsaný, že by to mělo přijít do nějakého prostě boxu.
2: No, je to krásná vize, myslím si, že jednou to bude fajn, ale tak já tak často auto nepřepisuju, ale bohužel se mi stalo právě, že jsme to řešili ve středečních pozdních hodinách, tak jsem byl rád, že si to auto mohl v klidu odvést, mohl odjet, já jsem odcházel s tím, že je to před dokončením ten proces, opravdu díval jsem se potom do té aplikace, byl už tam vygenerovaný QR kód, že si s tím QR kódem jenom zajde na úřad, pokud doloží pojistku a zaplatí správní poplatek, tak mu slečna za přepážkou vydá nový techničák už na jeho jméno. Za mě naprosto úžasné 21. století. Jsem strašně rád, že u motorek existují 4 roky STK. Oproti Slovensku my stále nemáme, že by, když máme propadlou technickou a auto v provozu, tak oni už jsou za to pokutováni. Takže jsem rád, že Česká republika se posouvá za mě dobrým směrem. Jsem rád, že tady tak, jak to teďka je, takže to nějak funguje a myslím si, že se máme strašně fajn.
1: Ale zajímal ses o to, co by se stalo, kdyby ten nový majitel nedošel na ten úřad, že by to jakoby nedotáhl tu agendu až do konce. Co by se stalo? Stornovalo by se to, nebo prostě on už byl přepsaným, jenom si nevyzvedl vlastně ten techničák? Nebo
2: je... Za mě to je hotový přepis, jenom si musí oficiálně vyzvednout doklady.
1: No je to teda pro mě úplně novinka, fakt jsem ještě o tom neslyšel. Je pravda, že taky nepřepisuji auta každý týden, tak možná, že asi někdy příště nějaké pořídím, tak už budu vlastně všechno mít elektronicky.
2: Já bych sem jenom tip pro posluchače. Já jsem to udělal tak, že jsem si opravdu do Google AI napsal, jak udělat online přepis a opravdu to vypsalo přesně ty položky, takže vůbec se nebojte, zkuste si to jenom třeba na nečisto, přihlaste se do toho portálu a sami uvidíte, že ty možnosti tam jsou a je to pěkně popsané.

0: Mašinérie.
1: Veští mašinérie na Freshi s Danielem Novotným. Já jsem na začátku, Dané, říkal, že ty jsi měl relativně nabitou sezónu a rozhodně nestihneme všechno prostě povykládat, ale jedna akce mě docela hodně zaujala a to byly dny ministerstva vnitra Slovenské republiky. Co to bylo?
2: No, dostal jsem v srpnu pozvání, protože kamarád, který byl osloven, aby vystavil policejní stroje na téhleté akci, věděl, že policejní projekt je už postavený, že opravdu je to motorka na značkách a je to už reprezentativní stroj, který se nestydím někam dovést, tak jsem říkal neboj, jelikož se ta akce konala asi za 3 týdny, takže v termínu 11. 12. září. V Nitře, byl to agrokomplex Nitra.
1: To máš nějakých 300 kilometrů z Ostravy asi, že? Asi, tak no. Nějak no.
2: Tak jsem opravdu poslední 14 dní před akcí nelenil a opravdu jsem dodrátoval, udělal všechno pro to, aby stroj byl postavený tak, ať s něho mám i já radost. A asi největší dárek, protože ten stroj byl vystavený na Koberci přímo, kde se scházeli všichni, kde bylo zázemí pro to ministerstvo vnitra. Tak to tam bylo vystavené s dalšíma strojema a poslední den v tu sobotu večer se podařilo ulovit i fotku s ministrem vnitra Slovenské republiky. Takže...
1: Kdo to vlastně je? Já ani nevím, kdo tam je ministr. Taky nevíš, ale
2: vím,
1: to víš, takže to je ministr.
2: No, přesně. Tam šlo hlavně o to, že kdysi ta motorka, protože jsem ji koupil asi nějakých 30 kilometrů za Popradem, tak sloužila pro ministerstvo vnitra Slovenské republiky za dob socialismu, takže jsem rád, že se znovu vrátila na půdu ministerstva vnitra a opravdu celý ten projekt se podařilo po těch 3 letech, kdy jsem se tomu věnoval a zháněl jednotlivé díly, takže jsem strašně rád poděkoval všem lidem, kteří jsou do toho zapojení, protože to není jenom o mě, ale je to o tom mít dobré kamarády, kteří mě jak nasměrovali na ty díly, protože jsem se snažil na ten stroj dát veškeré originál díly, které k tomu byly, protože vysílačku si člověk doma nepostaví, takže mám tam opravdu komponenty, které to ministerstvo používalo a je to poskladané tak, že kdyby to dneska šlo zpět do služby, tak by to znovu fungovalo.
1: Mm-hmm. Jaké to je potkat se s ministrem vnitra Slovenské republiky? Pokecali jste?
2: Tak takové možnosti nebylo, protože samozřejmě tím, že ten program byl velmi nabitý, on předával různé ocenění, byly tam soutěže, takže já byl rád, že se u našich strojů zastavil, sám si rád udělal fotku, beru to jako zadosti učení, že ten výlet za to stál a bylo to vrcholem celé akce. Uhum. Musím uznat, že dny ministerstva vnitra, jakož jsem tam byl od pátku do soboty, byly neuvěřitelně nabité. Byly tam ukázky dynamické od policajtů, od hasičů, záchranářů, opravdu všechny složky, takže dvoudenní nabitý program, kde opravdu ten agrokomplex je úžasné místo, kde snad na 148 hektarech mají prostě takové krásné zázemí a jsem pozvaný příští rok o týden dřív, první víkend v září, by se měli konat dny ministerstva vnitra České republiky v Praze, takže to už jsem dostal pozvánku a těším se, že by zase už český stroj se účastnil české akce.
1: Tak to jsem zvědavý a určitě si tě pozvu potom do mašinérie. Dnešním hostem Daniel Novotný.
0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Mašinérie.
1: 9 minut zbývá do 19. dnešní Mašinérie pomalu, ale jistě minulostí. Mým hostem byl Daniel Novotný. Povídali jsme si o úžasných věcech, o akcích, o motorkách. Dane, nějaké plány do budoucna? Čeká tě ještě letos něco?
2: No, já si myslím, že do konce roku by se mohlo stihnout ta havířovskou vánoční výšku. Ta uvidíme, jaké bude počasí, a určitě v únoru Motokeny standardně pořádá zimní sraz, ale to už je opravdu trošku norského stylu, protože ten únor je velmi už chladný, takže uvidíme minimálně aspoň autem, pozdravit známé, pokecat, to si myslím, že než bude zase 1. května na Pstruží ideální akce, takže dvě, a hlavně garáž a připravit stroj na další rok.
1: Rozhodně ti slibuji, že se v dubnu tady uslyšíme na Fresh Rádiu. Začíná mít plný nos, slyšíš, jo? Nejvyšší čas skočit. Díky ti moc za návštěvu, budu tě samozřejmě sledovat, jak se ti daří, ať už teda projekt policejní 350, ty tvoje různé akce, a doufám, že se brzy zase uslyšíme.
2: Děkuji za pozvání a ještě závěrem jsem chtěl pozdravit skautskou oddílovku, která dneska poslouchá, a jelikož tento týden se mému kamarádovi ze skautů narodil syn Hinek, takže Hinkovi by jsem chtěl popřát hlavně zdraví a ať poslouchá rodiče.
1: Tak to je krásné, tak to rovněž Freshe gratulujeme. Měj se krásně, ahoj.
2: Tak jo, mějte se.
1: No a my se slyšíme buď v úterý ve 12 hodin v Siestě, anebo zase v neděli po 17. hodině tady u mě Mašinérie. Do toho se mějte krásně a kolama dolů.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Máme sudou neděli, po 19. opět je tady dvouhodinová relace Trends Attack, nabitá spoustou perfektní trance music. Vítáme vás všechny posluchače Fresh Radio. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje váš dnešní průvodce Peter Polrota.

0: Rovněž zdravím za mixážním pultem kolegu Marka.
1: Hezký večer, ahoj.
0: A zejména dnešního hosta ve studiu, se kterým mám čest často spolupracovat, tedy slovenského DJ Minfelda.
2: Ahoj, ahoj.
0: Vítej, vítej, už se všichni těšíme na tvůj speciální set.

0: Pojďme si tedy v rychlosti říci, co obsahuje scénář dnešního vysílání.
1: Pro začátek si probereme pár aktualit.
0: Řekneme si, co se kde děje, kdo vám kde zahraje.
1: Rozhodně si nezapomeneme připomenout naše soutěžové jedince, pro které máme pár připravenou jednu soutěžní otázku o cenu.
0: Ale hlavně jednoznačně je důležitá muzika, proto DJ hraje.

0: První rubrika je určená aktualitám. Pravidelně probíráme různé mimořádné okamžiky výročí či narozeniny. Toto období je nějaké slabší, i tak naše gratulace míří do Spojených států. Dnes tam slaví narozeniny americký DJ Brand Tiësto, známější jako BT.
1: Dáváme palec nahoru za úspěch, který zaznamenal český DJ a producent Lauko, když legendární Armin van Buuren zahrál ve své světoznámé radio show A State of Trance jeho novinkový track Velora Prime, který vyšel 11.9. na prestižním britském labelu 140 Music.

0: Jak jsme si v úvodu řekli, u playeru a mixpultu máme hosta dnešní relace DJ Minfelda, který nám sází svůj speciální set, jako každého jiného hosta se taky i tebe zeptáme na pár otázek, místy tak trochu na tělo. Jsi připraven?
1: No zkus, doufám, že budu všetci rozumět slovenštině.
0: Se slovenštinou nebudou mít vůbec problémy, jenom poprosím trošku blíž k tomu mikrofonu, aby tě taky slyšeli.
1: Jo, jsem tu.
0: Jo. Takže kdy ses poprvé setkal s hudebním stylem trance, nemyslím jako DJ, ale jako člověk, ono to možná je to tež. A co pro tebe osobně znamená ve srovnání s jinými hudebními žánry?
1: No tak trance to začalo, už to bude možno aj 20 rokov. Prišiel tam Armin van Buuren, prišli State of Trance, prišla show State of Trance v Bratislave prvýkrát. Tak to bolo asi taký prvýkrát, čo som sa zoznámil s trancom.
0: Dobře, takže další dotaz.
2: No a krok dál, kdy ses dostal k DJingu a jakým způsobem a proč vlastně? Bylo někdo nebo něco, co tě inspirovalo? A jestli si vzpomeneš ještě na svoji úplně první akci?
1: Áno, na to si veľmi dobre spomínam. To mám stále v pamäti. Bolo to už teraz 18 rokov dozadu a hral som v jednom podniku u nás v Čaci a ešte keď si na to spomeniem, teraz sa mi klepú ruky. Bolo to fakt prvýkrát, čo sa človek postavil pred ľudí, tréma neskutočná, CDčka padali z rúk, to ešte vtedy flešky neboli.
2: Takže rozhodne pozitívny zážitek pro tebe, neocenitelná skúsenosť.
1: Tak.
0: A ten dotaz ohledně té inspirace, jestli byl někdo, kdo tě inspiroval?
1: Bolo to také, nějak jsem se dostal skrz YouTube k nějakým programům, pozeral jsem nějakou produkci hudby a tam už začaly nějaké zvuky trensu. Preklikal jsem se skrz nějaké sety a tak ma to oslovilo, melodie a podobně.
0: Takže v tuto chvíli poděkujeme.

0: Stále zpovídáme dnešního hosta Trans Attack, kterým je slovenský DJ Manfeld. A další dotaz zní, jak ses vyvíjel v průběhu let a jak bys definoval svůj současný styl, který prezentuješ na svých akcích?
1: No, tak zo začátku to bylo také skoro pomalšie, začal jsem houseom, potom nějaké tech housey, potom už přišel samotný trance, aj keď tých akcií nebolo u nás veľa, ale začalo to tiež pomalšie progresívom, potom nejaký uplifting, občas nejaký tech trancík. Momentálne, skôr ako sa dá počuť, tak snažím sa pracovať s tým vývojom nejak od začiatku pomaličky, nejaký vokálik, potom nejaké uplifty, ako je počuť, tak dúfam, že sa to páči.
2: Děkujem. A další otázka, taková, které se trošku bojíme a zároveň se na ní trošku těšíme. Jaký byl tvůj nejkurioznější anebo nejdivočejší zážitek za mixážním pultem vůbec?
1: No tak těch nějak moc veľa nebylo. Skôr, keď jsem byl jako mladý DJ, tak skôr byl taký strach z razí. Nabehli policajti, rozsvět svetla, vypne hudbu. To byl taký, asi taký pre mňa kuriózny zážitok.
2: To byly takové asi ještě trochu spontánnější akce, že?
1: Tak, tak. Velmi spontánné.
0: To jsou ty nepříjemnosti a trošku se s tím pojí i následující dotaz. Co je podle tebe vůbec nejtěžší na práci DJe?
1: No, nejtěžší je podle mě asi pochopit ten parket, čo se jim páčí, na čo by mohli tancovat, hlavně čo pustit ďalšie, keď to nemá člověk připravené dopredu. No a myslím tak, pochopit tu chemii celou, jako to tam funguje.
0: Trošku mi to připomnělo jednu dámu, která mi na páteční naší trancové akci ve Fabriku, kterou jsme avizovali před 14 dny, řekla, že to nejlepší, co bychom mohli hrát, je Michal David.
2: Tak to byla zjevně špatná akce. A já tu mám ještě další otázku pro tebe. Který klub, event anebo festival považuješ za svůj kariérní vrchol? Něco, na co jsi hrdý, co se ti vybaví?
1: Tak určite si spomeniem na bývalé festivaly na Slovensku, festivaly Bifree, ktoré už bohužiaľ moc nefungujú. A vlastne na posledných dvoch ročníkoch, čo sa odohrávali v Piešťanoch na letisku, tak tam som si zahral. A bol to taký veľmi príjemný zážitok. Ešte vlastne pod sebou na parkete som toľko ľudí nemal, ako tam. Takže to je asi taký fakt ťahák.
0: Paráda, takže dáme ďalší muziku.

0: DJ Minfield in the mix a poslední série otázek na dnešního hosta. Takže první v tuto chvíli dotaz, kam si myslíš, že se hudební scéna a hudební styl trance bude ubírat v dalších letech?
1: Tak doufám, že to půjde iba hore, že se to znova dostane do popredia, jako to bylo kedysi. Vlastně doufám, že začnou ľudia chodit a že se znova vrátí k tomu od techna. Aj keď mnohí poprechádzali, ako vieme, tak dúfame, že iba hore.
0: Tomu se říká nezdolný optimismus.
2: Tak upřímně, můžeš tomu sám pomoct. Třeba moje otázka, co ty a produkce vlastní hudby?
1: No tak, treba skúsiť všetko. Občas sa tomu venujem, aj keď veľmi, veľmi, veľmi amatérsky. Ale určite dúfam, že sa v najbližších rokoch tomu dostanem tak, ako chcem, ako mám v pláne, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: Tak my se budeme moc těšit a doufám, že nějaký track přiletí k nám.
1: Rozhodně.
0: No doufejme, že budeme první, komu ho pošleš. A úplně poslední dotaz, jakou radu by si dal svému mladšímu já, kdyby znova začínalo s DJingem?
1: Nespomaluj a začni s produkciou skôr asi. To by som si asi odkázal, inač.
0: Nevím, Marko, jestli si uvědomuješ, že tuhle odpověď už slyším po několikáté. Takže něco na tom asi bude.
2: Je to tak.

0: A my už se dostáváme k bloku Kdo vám kde zahraje, neboli připravované eventy, na kterých budou možná hrát i vaši oblíbenci.
1: Nová klubová sezóna je v plném proudu, takže na co zajímavého se můžeme těšit v dalším období?
0: V pátek 9. října proběhne v Polské Poznaní party Better State Late. Zahrají DJ Tonka, Dahul, ATB, Alien Fila a spousta dalších.
1: V sobotu 10. října maďarská metropole Budapešť a výroční even tamního promotýmu SOC Events k jejich 20-letému působení na poli Trance Music. Zahrají tam mimo jiné Laura Van Dam, Markus Schulz, Alien Fila and Giuseppe Ottaviani, což je za mě velmi povedená sestava.
0: Rovněž v sobotu 10. října klub Epic Praha pravidelný event Entrance. Tentokrát předvedou svou show headlineři Mauro Picotto, Eddie Hlivel, sestava a my hrajeme právě Maura Picotta, který vytvořil tenhle ten track spolu s Brianem Kearneym.

0: o týden později, v pátek 16. října, dojede do ostravského klubu Ačko na náš pravidelný ročník Ty a tak zahrát ostravský matador Four Case a s ním i slovenský Stony, zahraje Peter Paul Rota a také skvělá DJka a producentka Foxy J.
1: Dalším zajímavým termínem je pátek 16. října, kdy ve slavném hamburském klubu

0: Dok opět po nějaké době zahraje můj obrovský oblíbenec Paul van Dijk.
1: Dále můžete vyrazit i do Holandska, kde na jednom z ostrovů v deltě řeky Vál proběhne v sobotu 17. října Party Oblivion Trends Indoor Festival. S hlavními taháky na line-upu jsou mimo jiné Tom Sleeps, Asteroid, Reorder a Alessandra Rencon.
0: A konečně s obrovským předstihem vás upozorňujeme na jediný trendcový Silvestr na území Česka, Moravy a Slovenska. Ve čtvrtek 31. prosince doražte do ostravského klubu Fabrik. To, jak si již můžete rezervovat vstup za naprosto nejvýhodnější cenu, najdete na našem facebookovém profilu Trends Attack Radio Show.

0: Další okamžiky jsou tradičně určeny všem soutěživě založeným posluchačům našeho pořadu Trends Attack. Než se ale dostaneme ke dnešní soutěžní otázce, tak ještě rekapitulace té minulé. Ptali jsme se vás, ve kterém evropském hlavním městě odehráme 31. října další edici našeho pravidelného eventu T-Attack.
1: Správná odpověď je, že další edice eventu T-Attack, tentokrát s podtitulem 100 věžatá edition, bude probíhat v sobotu 31. října v pražském klubu Pulse 22. Takže Praha, to je to evropské hlavní město, kam se s kolegy DJs chystáme. Z veškerých došlých správných mailových odpovědí, za které děkujeme, jsme vylosovali jednu a tu nám zaslal Karel Janata z Brna. Takže slíbené tričko plus dva volné vstupy na náš pravidelný trendsový T-Attack v Praze předáme a nebo zašleme.
0: A jak tedy zní soutěžní otázka dnešní relace? Ve kterém městě a ve kterém legendárním klubu pofrčí letos jediný vyloženě trancový Silvestr na území Česka, Moravy a Slovenska? Ještě jednou opakuji, ve kterém městě a ve kterém legendárním klubu pojede skvělý trancový Silvestr?
1: Váš tip jako vždycky posílejte na e-mail trancyjefresh@seznam.cz.
0: Jednu z došlých správných mailových odpovědí opět vylosujeme a vítěz od nás získá za obměnu tričko s jedinečným designem, které jinde než u nás vážně neseženete, plus dva volné vstupy na náš pravidelný trancový event T-Attack do ostravského klubu Ačko. Jméno šťastného vítěze naší dnešní soutěže vám oznámíme v příští relaci za 14 dní.

0: Dnešní dvouhodinovka Transetek je v podstatě za námi.
1: Opět připomínáme, že vaše dotazy, návrhy, tipy na další témata, které bychom mohli probrat v některé z našich dalších relací, můžete psát na mail trendsjefresh@seznam.cz.
0: Loučíme se s dnešním hostem, který byl slovenský DJ Minfeld. Moc díky za skvělý set.
2: Ďakujem za pozvanie, dúfam, že sa počujeme čoskôr.
0: Od studiového mixážního pultu se s vámi v tuto chvíli loučí vaši dnešní průvodci Marek.
1: A loučí se i Peter Paul Rota.
0: Budeme se na vás všechny těšit zase u příštího vysílání v neděli 18. října, nebo ještě lépe naživo na některém z našich již avizovaných trancových eventů. Mějte se úžasně a držte vlnu Fresh Radio.

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
8: Radar. Radar. Posloucháš Radar na Fresh Radio. Zachytíme vše ze světa rapu.

0: Radar.
1: Právě posloucháte Radar, nejtvrdší a nejdrsnější pořad v českém éteru.
2: Je to tak.
1: Ne, je to sranda, my jsme docela jemní a citliví.
2: Kolik jsme se přeladit na metalový pořad.
1: Jako, jestli budou vycházet takové věci, jako třeba jsme si minule pouštěli Verčetyho, nebo některé další, tak možná tomu nakonec dojdeme. Každopádně Radar, zatím ještě stále pořad, který se věnuje hlavně rapové hudbě a všem takovým příbuzným a podobným žánrům.
2: Je to tak, jsme tady s novinkama, podíváme se, máme tady témata, které jsou opravdu žhavé, o které je možné se i popálit. A protože takové jako velké jména na scéně do sebe trošičku šťouchly, spíš jenom jako jedno velké jméno šťouchlo do toho druhého, který to jako neopětoval, takže určitě si řekneme k tomu nějaké bližší informace, je z toho celkem jako solidní kauza. Ano. Lidi samozřejmě, co se pohybují v rapu, už ví, o co se jedná, ale my to rozebereme.
1: Ano, a máme tu spoustu velkých úspěchů mezi českými interprety, co se týče koncertu, takže to si taky musíme projít. A máme samozřejmě i nějakou novou hudbu, která vyšla, tak bylo toho celkem dost, takže tam je taky co projít.
2: Jo, takže jsme na vás připraveni, nebojte se, a pokud máte nějaké dotazy, nebo nám něco chcete sdělit, poradit se, tak pište na přes aplikaci Fresh Radia.
1: Ano, tam je to takové nejjednodušší, nebo nám napište na Instagram radar.rapshov.tv a my vám odpovídeme, nebo nemusíte se ptát, můžete nám něco sdělit.
2: Ano.
1: A my to tady přetlumočíme.
2: Jo, třeba recept na fitness bábovku.
1: Teďka se blíží Vánoce pomalu, takže jestli máte nějaký dobrý recept na cukroví.
2: Proteinové cukroví.
1: Proteinové cukroví bez cukru, které nejenom, že má hodně proteinu, ale navíc chutná úplně hnusně, tak jestli chcete takový recept, tak vám ho klidně předám.
2: Ale to podle mě by mohlo být, no. Proteinové cukroví.
1: Určitě jo. Dneska jsem viděl nějaké to bezcukrové sušenky, které nebyly ale pro diabetiky, takže to mi připomnělo to cukroví, že si to někdo může dát místo toho. No nic, dáme si nějakou hudbu a za chvíli si podíváme na první novinku a možná, jestli nám pošlete nějaký recept, tak si ho můžeme rovnou přečíst.
2: Proteinový buřt guláš. Proteinový tupence.

0: Posloucháš Radar na Fresh Radio.
1: Prosím.
2: On nikam nechodí sprd, zavolám
1: ho. Jo, tak já počkám. To bude prdel.
2: Patriku, ty hovnolíny.
1: Zdar, vole.
3: Čau, co ty tady?
1: Let's go, co budem dělat?
3: No já nemůžu úplně, mám je. Práci nějakou.
1: Pivo, dvě?
3: Cože, to je jiná.
1: Jau, kořálku. A jsi, brko.
3: Jasný, už se obouvám. Zerus more.
4: Je na beatu, tak holka uhni tu kýtu. Nehledám vztah, hledám pípu. Jdu nahrávat, tak to típnu.

0: Icyho Start. V radaru jsme si dali takovou pohodovou píseň od Icyho L. A ruka.
1: Tak je při prosle,
0: ano, no. Jmenuje se to Life of the Cripple. A to už je věc, která vyšla na albu od Icyho L pár měsíců zpátky. Ale teď už je čas na první nový release. My jsme o něm mluvili minule, už byl venku první single, a teď už je venku celý projekt a je to nové EP od K.O. Crew.
1: Ano, James Cole, Hugo Tox se spojili po dlouhé době. Já jsem se díval i na rozhovor s Hugo Toxem a ten to měl v plánu místo Super Crew, tak měl v plánu právě K.O. Crew a říkal, že strašně nemá rád jako plnit nějaké očekávání a všichni lidi vlastně očekávali, že Super Crew se spojí a udělají takový jako comeback, takže říkal, že právě proto přišel s tím K.O. Crew a že to vzniklo tak nějak jako samovolně, že byli ve studiu a nějak to tam jako začali nahrávat tracky a nějak to tak prostě samovolně vzniklo.
0: A výsledek za mě je povedený. Je to, je to takové dospělé, jako ve stylu prostě Jamesa Cola, co vydával poslední dobou, ale zároveň je tam i taková ta přisprostlost, drzost, směry, jako mladí, takže je to takový, taková dobrá kombinace obojího.
1: Jo, souhlasím. Všechny čtyři tracky, které tam jsou, stojí za to. By mě nejvíc oslovil track Okoun, který je jako trojka. Tam popisují vlastně, co dělali jako mladí. A je tam takový jako dobrý storytelling, líbí se mi to, je to vtipné a je tam dobrý beat, celkově jako, jako dobré a všechny tracky jsou kvalitní, je to prostě kvalitní práce. To se mi líbí, mně se přestávají líbit ty dlouhé alba, kde je strašně hodně tracků.
0: Už teď už to není naštěstí tak extrémně časté, jak nedávno, ještě pár let zpátky, kdy každý vydal album z 30 tracky a... Z toho 19 nestalo za nic.
1: Musí se ti prostě probrat, ať to udělá už za tebe ten umělec, že už ti vydá jenom.
0: To, co je za něj nejlepší.
1: To, co je nejlepší, no.
0: A u K.O. Crew tam to tam prostě... Je vidět, že těm trackům věří, protože vybrali jenom 4 a produkoval to, myslím, celé IDA.
1: Ano,
0: takže,
1: jeden track šel do koše, říkal Hugo. A, takže tam ho logicky nedali, takže nahrali i něco, co potom nevybrali, takže... Takže fajn, za mě velmi povedený projekt. Já doufám, že se dočkáme i něčeho dalšího, třeba celého alba, to by byla pecka. Okay. A uvidíme, jak to bude pokračovat. No.
0: A jakou ukázku si dáme track nazvaný Krokve. Nevím, co to znamená, Krokve.

0: Jsme vás teď trošku dostali, protože tohle byla trošku starší věc od Hugo Tox, od Jamesa Cola s Hugem na featu.
1: A to bylo schválně, protože toto byla nachytávka. Vítejte v Hogo Fogo.
0: A chtěli jsme, abyste si dokázali srovnat, jak zněli tehdy a jak zní James Cole a Hugo nyní.
1: Ano,
0: tady jsou krokve.
1: To srovnejte, jsme Radar.

hodil se do rokle. Přistaň mokva, tě sejmu pusem krokle. Tě vidím, jak si zmok někde pod vokapem v kroksech. Ti jednu lusknu a nechá ten být klokat. Až tě potkám, tě chytnu jako

0: usneš. Usereš si do prdele a to máš klusneš.
1: Je Gusta, fucking husák. Klus, klus.
0: Kůň,
1: smrde máš sklus.
0: Jak Mr. Hus.
1: Jsme hat jak fucking hus. Oblíbený jak Rus.
0: Juice.
1: Fucking true.
0: The fucking truth. Nikdy by

0: To není OK.
1: Ano, tohle není OK, ale tenhle track je celkem OK. Je to Vlaďky syn se Sergejem Barakudou. A Sergej posledních pár měsíců, i když vydal jeden svůj vlastní track, tak spíše dával feety ostatním, bo tady na tomhle tracku byl i Krištof, což jsme se taky o tom tady bavili, a taky u Frajera Flex Kinga, takže se vybírá úplně skvěle, komu přijde na track. Ale teď už přijde na jeho vlastní tvorbu, protože ve čtvrtek 8.10., takže už za pár dní, vychází jeho nové album Entropie, které už trošku teasoval nějakou dobu.
0: Je to tak, on byl v Atlantě, já nevím, jestli tam jako nahrával celé to album, nebo tam jenom dodělával.
1: Asi spíš dodělával, nějaké protože tracky a některé tracky už byly venku.
0: Jo, je to tak. A Sergej vlastně zveřejnil playlist toho alba a já ho tady nemám.
1: Já jsem ho tady našel. Každopádně hlavní je asi, co vždycky každého zajímá, je seznam hostů, protože na minulém albu Sergej žádné hosty neměl, tam to vzal celé na sebe, ale tady se jich pár objevilo. Budou tam tracky, které už vyšly, na kterých je Doketino a Luca Brasi, takže bude tam i Antarktida, což je dobrý track, až na Luca Brasiho. Bude tam i track Bonnie a Clyde, což byl takový trošku zvláštní track, takový R&B, ale každý ten track zní jinak, takže to mi dává naději, že i to album může být takové pestré.
0: Jako co jsem slyšel ukázku z té Atlanty, tak to znělo dobře, to co pouštěl zrovna.
1: Ano, bude tam mít i vlastně zahraničního hosta, bylo vidět, jak nahrává v té Atlantě, a kromě těch už hostů na trecích, co už vyšly, tak se tam objeví

0: tři měsíce a to už mi přijde, bude to, bych si ještě pochopil třeba, jo, ale jako Antarktida to...
1: A teď nevím, jestli tam není i track Špinavé prachy, ten už taky vyšel dávno, to se musím podívat, ten tam bude taky, takže...
0: Aha.
1: Takže těch tracků nových, protože tam má být 11 skladeb, tak tam bude tak 7 no, nových tracků.
0: 6-7.
1: No. A uvidíme, jako tím pádem, tím spíš se musí snažit, aby byly fakt dobré. A já to, co jsem slyšel na těch ukázkách právě, jak nahrával v Atlantě, tak znělo slibně, takže jo, doufám, tak že nesklame.
0: Uvidíme, co s čím přijde. Mohl by udělat nějaký track o jídle.
1: Mm-hmm. Proč bys to chtěl slyšet zrovna od Sergeje?
2: Je, protože ještě nic nikoho nenahrál. Podle mě Sergej, kdyby se vrhl do vaření, tak by to mohl prostě, já nevím, mohl by to nějak spojit. A protože já si dokážu Sergej představit, jak váří, jak se do toho tak jako pustí vlastně vehementně. A potom by to mohl
1: on teďka začal,
2: dělat nějaký track.
1: Teď jsem viděl na Instagramu od Sergeje, že si pořídil nějakou novou zbraň.
0: Aha, takhle hit.
1: A střílí na střelnici, takže až ho tohle přestane bavit, tak třeba potom zamíří do kuchyně.
0: No, kdyby to spojil, prostě něčím repovit, by to dával třeba broskvíčka. Uh-huh. A repoval by vlastně o jídle a zároveň třeba o něčem jiném, tak...
1: No, tak navrhni mu to.
0: Já už jsem mu to psal. No,
1: tak uvidíme, jestli ti odepíše. Ale někdo, kdo už vydal album teď v pátek, tak je český producent Cyper Sound, který vydal album nazvané Roots a je tam několik tracků, které jsou instrumentální, ale má tam i hodně rapových hostů. Je tam, my jsme už hráli předtím track Čistý, kde je Smack, ale jsou tam další, je tam i sami Mario, je tam Antonova, což nevím teda, kdo je, Papel taky, jsem neznal, Pain, a potom je tam taky track, kterému vyšel i klip, Womp Womp, a to je společná produkce s Magentou, ale... Na featu je tam Čagan, kterého jsem dlouho neslyšeli, tak takže jsem rád, že
2: se po dohromě někde objevil. Já jsem to viděl někde na Instagramu, to na mě vyskočilo, říkal si, ty Čagan, konečně.
1: Jo, já si, my jsme se potkali se Cyprem, on hrál před náma na Beats for Love letos, před Disco Rapido, tak pak jsme se s ním potkali v backstage. Jako je to super týpek, říkal, že oceňuje, že jsme jeho tracky už kdysi hráli v rádiu, že jako... To fakt, že si to všiml, takže to jsem rád. A právě říkal, že to album chystá, takže jsem byl na to natěšený a ještě jsem si to dneska poslechnul.
0: No, já jsem to taky ještě neslyšel, ale ten s tím Čaganem jsem slyšel na Instagramu, říkal jsem, tyjo, Čagan, tyjo, zase dlouho neviděl, si musím pustit a nepustil jsem si to. A slyšel jsem, že ten beat je dobrý prostě.
1: Tak Cyper Sound, když se spojí s Magentou, jako já myslím, že tam jasné, že kvalita je zaručena. A my si ten track právě dáme, takže si ho můžeš poslechnout teď.
0: Jo, moc se těším na to. Jsme radar.

0: Radar. Tak tohle byl Loud One, Nobody Listen, track nazvaný Moves, předtím nám hrál Rockstar Lifestyle, což taky produkoval Nobody od Izomandiase. A Izo má za sebou velký milník ve své kariéře.
1: Je to tak? Izomandias Jakub Vlček a vyprodal O2 Arenu a dokonce dvakrát.
0: Ano, má za sebou dva velké koncerty, já jsem viděl nějaká videa. Vypadalo to velkolepě, myslím si, že to musel stát za to. A celkově ohlasy byly velmi pozitivní od většiny lidí, kteří se tam objevili.
1: Tak taky jsem to studoval, ale díval jsem se na ohlasy, co lidi popisovali jako mínus, první půl hodinu byl zvuk, že to nebyl jak dobrý zvuk, ale což v O2 Areně prý se děje jako častěji trošičku, že tam je hodně drahé to jako nějak dobře ozvučit prý. A, takže to, potom se to nějakým způsobem srovnalo a že tam bylo málo hostů.
0: Mm-hmm. A kromě toho, když tam těch hostů
1: jako
0: bylo málo
1: hostů,
0: tak dva z nich byli Luca Brasi a Rafael, takže to už trošku ti zkazí tu náladu, ale říkali lidi, že čekali, že se třeba objeví Carlo na svém feedu, nebo tam, nebo Viktor Šín, no, Hector taky nebyl pozvaný, což se potom projevilo, k tomu se za chvíli dostaneme. A takže to jsem taky čekal, že se tam těch hostů objeví hodně, protože když byli třeba Viktor, Šina, Kellyn v O2 Areně poprvé, tak tam měli úplně všechny, jako že byli tam, když bylo až na měsíc, tak tam bylo všech pět lidí, kteří v tom tracku už jsou. A byli tam, prostě těch hostů tam bylo úplně množství obrovské a je to vzal trošku víc solově, nebo já nevím.
1: No, jako
0: nepochybuji, že neměli čas, že si, že...
1: Jo, no. Jako zajímalo mě, jak na tím uvažoval, že si řekl, že to tam jako nebude. To by mě zajímalo. No, jak jsme říkali, jeden z těch hostů, co tam nebyl, tak je Hector.
0: Ano, a Hectorovi se nelíbila jedna, nebo možná byl trošku naštvaný, že tam nebyl pozvaný, i když prostě... Hector už má za sebou O2 Arenu.
1: Ale jednu,
0: no,
1: že?
0: Jenom jednu. A navíc jsi sotva vyprodal.
1: No.
0: Ale... Nevím, jestli to bylo kvůli toho, že nebyl pozvaný, ale Hector rád tak trošku rozmíchává konflikty. A tentokrát, co mu velmi vadilo, bylo to, že na začátku té show, tak tam Izo byl přinesený jako na kříži, že se tam objevil ukřižovaný a pak přetrhnul ty okovy. A samozřejmě u lidí, kteří jsou křesťané, tak to mohlo působit, i když to nebyl takový ten křesťanský kříž, tak to mohlo působit hodně kontroverzně, což asi byl i účel, aby to trošku rozmíchalo tu diskuzi. No a Hector se, o kterém jsem nevěděl, jakože, nebo nikdy jsem se neprojevil, že by byl nějaký úplně silný křesťan.
1: No to nikde jako v nějakých trecích nějaké
0: to nikde neříkal. Tak napsal na příběh, že je to, nevím, jak to teď přesně formuloval, ale že dostal od Boha udělat tuhle show a teď a na té show ho zneuctil. Prostě jako by to byl nějaký farář.
1: Jo, no, já to hledám, ať si to řekne přesně.
0: Ale hodně lidí potom, samozřejmě to strhlo diskuzi, jestli to bylo něco, co zneuctilo nějak křesťanství nebo ne. Co se mi líbilo, bylo, že tvůrce na Instagramu, na TikToku píšu esej, který dělá často takové rozbory textu a podobně, tak napsal pražskému arcibiskupovi, popsal mu, co se tam stalo a ten arcibiskup říkal, že to podle něho nebylo vhodné, že to bere trošku jako znesvěcení, takže se postavil na stranu Hectora. Potom se k tomu vyjadřoval i vlastně filozofie repu, který je křesťan, působí v církvi. Ten zase říkal, že jako on sám by to asi neudělal, ale že jako na tom nevidí nic nějak, cože by to uráželo
1: že
0: Boha.
1: Že mu to jako nevadí.
0: No, že to je jako symbolika, že přetrhal okovy a že jako nějak odhodil ten svůj kříž a že mu to nevadí a že ho to jako křesťana nějak nepohoršuje. A hlavně, že Izo udělal v minulosti spoustu věcí, které by mohly být více pohoršující. A Hector s ním bez problému spolupracoval. Takže,
1: takže Hectore, prosím tě, jakože...
0: A nejvíc mě bavili ty komentáře, jestli třeba to, že Hector někomu někde rozbil hubu, jestli to bylo křesťanské.
1: A tady máme to, co napsal Hector doslova. Jenom špinavá svině využije největší moment svojí kariéry, co dostal od Boha k tomu, aby zhodil Boha. Výborné. No. Mm, to... Já to nechápu, hej, prostě. Jako ne. Takový lidi, podle mě, on má jednoznačný problém prostě zvládat agresi, to je zřejmé, už jako velmi dlouhou dobu. A takový lidi by měli se, když dostanou nápad něco napsat takhle do sociální síti, tak se první vyspat, jo, až protože... po probuzení si zříct, jestli to udělá a zjistí, že to by byla, že to by byla blbost.
0: Pravda, a ono jde o to, že třeba takový příklad, jak to může, kam to může zajít, byl Kanye West a jeho Twitter, že? Tam to bylo hodně ostré.
1: Se Hector totálně zbláznil teďka prostě a začal jak Bobo, se spolu s Bobem a začal by prostě šířit boží cest.
0: Jo, to jsme se ani nebavili, ale můžu to zmínit, jak Momo nahrál píseň v kostele a bylo tak, že proti potratům, nebo jako mě, nebylo to tam přímo, že zpíval zákazu, že každé potraty, nebo něco takového. A bylo to na tohle téma, víš co, ochraňuji život, nebo něco takového. A jsem říkal, proč teď to je?
1: Jako Bobo je, to je tak na celovečerný film, podle mě.
0: Takže tohle bylo takové drama, které se na naší scéně v posledních týdnech odehrálo.
1: A to je mimochodem jako velké drama, protože vlastně Hector si zobodně, jsem to vypadlo, že spolu jako jsou v pohodě úplně, jakože. Nedávno vlastně vydali ten track KSN, který byl velmi úspěšný.
0: Hector je i na Exitu u Palice na jednom tracku.
1: No.
0: A dobré je, že když se podíváš teďka na Hectora na Spotify, tak jeho nejposlouchanější track je KSN a druhý je ten z toho Izova alba, takže...
1: No.
0: Takže, to nevím. On měl předtím i beef s Dollar Princem.
1: Aha. Jo, že taky nepřišel do Teutu Arény.
0: No, že to, že jsem byl nějaký problém, ale potom se Dollar Prince objevil na jeho albu. Takže já nevím.
1: Tak to je možná, až byl nějaký starý track, nebo já nevím.
0: Je to možné. Možná se prostě, nevím, neumím si představit,
1: Hector je taky takový trošku, takový druhý smek, že taky se vymezuje strašně hodně vůči ostatní, jde tak jako do toho konfliktu. A Hector a Smek vlastně taky měli spolu beef a Smek dostal od nějakých jeho těch kumpánů a skončil v nemocnici, takže to je trochu nedávno, takže Hector to jde jako řeší i fyzicky vlastně, což...
0: Mě by zajímalo, jestli teďka nechá zmlátit Iza, nebo jako Iza na to jakýkoliv vůbec moc nereagoval.
1: No, což udělal dobře.
0: On jenom sdílel nějaké vyjádření někoho jiného, který to, nějaký rozbor, a on říkal, že přesně tak jsem to myslel, tak to pochopte a jako nic by k tomu nedal. A já si myslím, že to je nejlepší, jako k tomu nepřikládá nějakou větší váhu, než to má, protože přímo tady čím víc to budeš krmit, tím větší to bude mít váhu, že? A jako nemá to zapotřeby, že vyprodal tu arénu a...
1: Jo, no. Teď si to užije prostě, to, co se mu povedlo a tady to prostě bohužel, no. Tak lidi jsou takový zlí, Esterko.
0: No. A je to tak, no. A přitom Hector vždycky takový hodný.
1: Jo, no, taky prostě, že? No. Nikdy by nikomu nedal rádu, nikoho by... fyzicky delikvidoval nikdy. Tak...
0: Jo, přesně. No, ale typek. Izo není jediný, kdo letos vyprodal O2 arénu a stalo se zase teď byla oznámena jedna tour, která způsobila velké problémy, co se týče techniky, ale na to se podíváme za chvíli.
1: Jsme Radar.

0: Radar. Radaru na Fresh Radio připomněli jsme si trošku starší track od Smeka Central. Je to z alba Chimera 3, tuším, což bylo asi moje nejoblíbenější album od Smeka. A ještě předtím, než se stal jediným MC'em v Česku, i když to už bylo tehdy, že?
1: Já si to teďka...
0: Teď hraješ na D-Riče?
1: Teďka budeme takhle mluvit chvilku.
0: No, nebudeme. Já to nebudu dělat, prostě nedonutíš mě k tomu. My jsme zmiňovali před chvíli, že se podařilo dalším dvěma interpretům vyprodat O2 Arenu, ale nejenom tu, protože krátce po tom, co Izo dokončil svoje shows, tak Kellyn a Viktor Sheen, ano, Viktor Sheen, ne Buka, vydali příspěvek, kde oznámili, že chystají Arena Tour, která mimochodem začíná v prosinci, takže za 2 měsíce. Budou v Praze v O2 aréně, v Košicích, dokonce i tady v Ostravě, v Mustang aréně, v Bratislavě a v Brně, takže je celkem 5 zastávek na největších halách, které v těch městech jsou. A vypadá to, že už je to vyprodané, ten terminál, kde se to prodávalo, tak okamžitě spadl, nezvládl ten nával. A nevím, jestli je vyprodané úplně všechno, a ano, je, během pár hodin se vyprodalo prostě všechno.
1: To je vlastně husté, že? On si řekne, ty, já potřebuji prachy, tak co udělám za to? Tak prostě udělám tady koncert nějaký, hned se to vyprodá a jedeme.
0: No, a hlavně žádné promo, víš, to je tady příspěvek a je to hotové.
1: To je jako zajímavé.
0: Čtu tady, že se chystá, že vůli velkému zájmu, tak jednají, že v O2 aréně a v Brně, v Typos aréně, tuším.
1: A v O2 aréně to bude taky?
0: Ano. A že tam chcou přidat ještě druhý termín v těchto dvou městech.
1: Tak jako jedeme halovou tu, ale jenom si střihneme O2čko.
0: No, to je jako jedna z těch hal.
1: Dobré. No,
0: a prý se uvolnili nějaké lístky nakonec z nezaplacených rezervací. A to bylo před 2 dny, já si myslím, že už to bude taky pryč. Takže jako solidní, no, jako...
1: To je dobré.
0: Lusneš prsty, máš to vyprodané. To je vidět, že už něco na té scéně znamenáš.
1: To je dobrá pozice. No.
0: A já doufám, že uslyšíme teda něco nového od Viktora. Kellyn je teďka celkem aktivní.
1: A Viktor Sheen vlastně ani není aktivní jak na Instagramu, jako vůbec v podstatě. Že
0: nedělá plně, nic.
1: To je prostě úplně od toho hraje hry, prostě se streamuje něco. A to je úplně jako šílené vlastně.
0: A on vždycky, když měl nějaký velký koncert nebo nějakou arénu nebo takhle, tak vždycky pak vydal album, které taky oznámil jenom tak, jo, něco jsem vydal, podívejte se, poslechněte si to. A hned to trhalo rekordy vlastně i u Buky, že, který měl být jako něco, co nahrál jenom tak pro zábavu, že ne. Možná já podle mě trošku čekal, že to bude mít úspěch, ale asi nečekal, že to bude mít stejné čísla jako jeho Viktor Sheen tvorba. A takže já čekám, že vydá něco nového, protože my jsme vlastně pod jménem Viktor Sheen slyšeli jenom jedinou věc za poslední rok a to byl feat u Iza. A mohl by přijít s něčím dalším, no. Jak mě vždycky když vydá Viktor album, tam mě to baví.
1: Jo, no.
0: A musel by to hodně zkazit, aby mě to zklamalo. No, něco, že je to zábavné.
1: To je jako fakt interpret, kdy tam je prostě několik tracků, které jsou fakt dobré, že tam není track, který by si řekl, tyjo, že to fakt prostě dobré.
0: No, i ty nejhorší Viktorovy tracky, tak pořád jsou aspoň, jsou aspoň průměrné, víš co?
1: To je fakt jako
0: nemá vyložení nic.
1: On je prostě teďka ve stádiu, kdy prostě tomu se chce podle mě dostat každý, že už nemusí absolutně řešit nějaké sociální sítě.
0: No.
1: Žádné promo, vlastně vůbec nic.
0: Je to tak, on navíc, asi i podle toho, co říkal na tom Buka albu, tak ho to úplně moc nebaví, že? Je když jediná online forma pro něj, která ho baví, je streamovat hry. S Fatty Pillow a tak, takže já myslím, že to je úplně ideální. Mezitím Kellyn ještě si jede sidequesty, že? V Superstar a podobně. Takže...
1: Já vím, že se řešilo, že Viktor Sheen teďka jako velkou zálibu má to jezdit na kole, ale že ho nikdo u toho nikdy neviděl, ne? Že jezdí třeba fakt 200 km a tak, jako fakt extra.
0: Třeba má nějakou masku nebo něco.
1: A že ho fakt jako u toho vlastně nikdo nikdy nevyfotil, neviděl, že to je jako zvláštní. A bydlí na Kladně.
0: No. To vím, no, to hodně zmiňoval ve své hudbě. Ale já si myslím, že když on si možná nasadí ty brýle, nějakou čepici nebo něco, stvrkne se v takovém tom kondomovém obleku a ale poznal bys, že jede Viktor Sheen naproti tobě, já si myslím, že ne.
1: No, ale vím, jakože...
0: aby jsem ho musel sledovat.
1: Někde se musí, někde se musí prostě zastavit, hej, byl milion posluchačů, no, no. To je jako...
0: Teď tam napsala, napsala jim i pod tutur Eva Farna, že gratuluje a že teď by měli hecnout i Eden, což
1: by, to by
0: jim,
1: mohli.
0: To, což by se jim povedlo úplně levou zadní, to si myslím, že by to mohli přijít rok, příští rok zkusit, nebo třeba za dva roky. A mimochodem Eva Farna se rozešla se svým manželem.
1: Ano, aby jsme v pozoru, když já vím, že telefony, aby jsme ji všichni psali.
0: A zatím ještě neodepsala nikomu, ale nikomu. Na něj umírá poslední.
1: Já jsem ji rovnou poslal už fotku, ať ví do čeho.
0: A proč to? Ty jsi teďka hledal jí na Instagramu a nenašel si ji? Co, si, co se asi stalo? Nějaká porucha internetu?
1: Instagram byl zase výpadek.
0: No nic, tady si dáme nějakou další hudbu. Tady je Phobia Kid a za chvíli tu je další novinka.
1: Jsme Radar.

0: Radar Fresh Radio. Tohle je nový track od rapera, který, já teď cituji jeho jméno, jsem Cikán Skrskr.
1: To je tvoje přiznání?
0: Já bych se na to nestyděl, to bych se nemusel přiznávat. No a je to track nazvaný Shoot to Kill a jako docela solidní
1: undergroundová věc. To bych hodně odečekal, no. Že to tam tak nasadí. Ale to jde slyšet v tom, jak rapuje, no. Že to byla přízvuk.
0: A tak to tomu dodává takový charakter.
1: Jo, takže jako, že to bude nějaký zahraniční pád původem, podle mě.
0: Je to možné, anebo prostě
1: nebo nevíme, kde bydlí, odkud je.
0: No, původem, to si musíme zjistit, to jsem nečekal, že to budeme probírat, takže jsem nezjišťoval jeho původ.
1: No to já to samozřejmě...
0: Ale zkusíme to najít. Ale řeknu ti, odkud je Dušan Vlk.
1: Ze Slovenska.
0: Ze Slovenska, ano. A Dušan Vlk má venku nové EP, které se jmenuje God Boy Summer. A nevím, jestli si to stihl už slyšet.
1: Neslyšel jsem.
0: Já jsem to slyšel asi 4x, je tam 5 tracků, 15 minut, takže taková rychlovka. A mně se tento projekt velmi líbí, mimochodem je z Prešova, to jsem mezi tím zjistil, myslím Dušan Vlk.
1: Jo.
0: A
1: dokážeš to popsat, proč se ti to jako líbí?
0: Já nevím, prostě mi baví poslouchat ten jeho projev, je to chytlavé, má to i zajímavé texty. Beat selekce, to všechno produkoval David San, zní skvěle, prostě všechno tak nějak sedlo dohromady, že to ve mně vyvolává takový...
1: No, co ti to dělá? Popiš ty fyzické pocity.
0: Fyzické ani moc ne, ale má to na mě takový pocit, že ti to v mozku se... prostě to vždycky mám některé věci, často to bývají písničky, někdy nějaké úplně náhodné, co bych... Nebo třeba nějaké video, nebo tak.
1: Jo, porno.
0: Porno moc ne, to je zase na jiné věci. A prostě ti to sepre, ten správný spínač v mozku, že ti to je prostě příjemné poslouchat a někdy to ani nedokážeš popsat, jako co konkrétního
1: to
0: způsobilo.
1: Tak jako, že ten pocit jako obsat, jako, že třeba...
0: Že řeknu, jo, takové, že si úplně říkáš, že jo, to je ono a podupáváš si do rytmu.
1: Já si pamatuju, jak jsem se jednou rozbrečel, jak jsem slyšel, že to je tak dobré, až se mi z toho chtělo brečet a to bylo Studio Session 2. To si pamatuju, že jsem to poslouchal, jak jsem byl někdy z práce a to už bylo tak před 5-4 rokama třeba a to jsem říkal, ty, to je tak dobré, že jsem byl slzy do očí vyhlkli a jsem říkal, jak to může být tak dobré prostě.
0: A to je přesně, že ti to zasáhlo na nějakém správném místě ve tvém mozkovém centru a taky si neřekl, taky bys nedokázal říct, že se ti líbil třeba něco konkrétního na tom, prostě celkově se to tak sešlo dohromady, že to funguje.
1: Jo, tak jako tam se mi líbil hlavně beat třeba, že beat tam byl jako skvělý a i Breichus tam byl výborný, to se mi tam líbí nejvíc, Paint taky, Butters tež. Takže jako jo, tak samozřejmě, že to je jako celek, vždycky to jako je celek, ale jako dokážu vypíchnout i to, co se by tam jako líbilo, ty jednotlivé jako, části.
0: Jo, mi tako, tam je, co mi celkově prostě líbí ten projev Dušana Vlka, že on jako do toho dává prostě hodně energie, je to takové chytlavé, ale zároveň takové lehce alternativní, že to prostě nehraje na to, aby to byl nějak za každou cenu hit, ale na druhou stranu to klidně hit být může, protože to zní prostě chytlavě a prostě to funguje. Já jsem viděl třeba, Dušan Vlk se objevil na Grape Festivalu na Izově show a taky prostě to sedlo úplně přesně, nevím, prostě.
1: No. A to EPčko je jiné, když to srovnáš s jeho předchozí tvorbou, tak je to něčem jiné?
0: Já nevím,
1: to
0: zas, jako ono zas tak jiné není, mě ta předchozí tvorba taky baví od něj, ale tady tohle, prostě nevím, možná je to i tím, že já jsem viděl ukázku na Instagramu jednoho tracku, kde ten track byl prostě nějakých 30 vteřin a těch 30 vteřin mi připadalo strašně dobrých, tak jsem se těšil, až si to pustím celé. A už jsem jako byl trošku na to nalazený, že se mi to bude líbit a nesklamalo mě to.
1: Dobré.
0: Takže dáme si jeden z těch tracků, které se nám objevují. Ten se jmenuje Too Cool for Underground. Dušan Vlk a David San na beatu.
1: Jsme Radar. Příjemný poslech.

0: Radar.
1: No a i naší technice se zdal ten track tak dobrý, že se prostě zasekla z toho, což je šílené. A nebo se zasekla proto, že další track, který jsem vám chtěl tady zahrát, je nový track od Oriona. Ale už to hraje, takže tady je Orion a více si k tomu řekneme za chvíli.
2: Zberadar.
1: To DB.

0: čvánů vláhne zván, rád to mám, teď to dám. Do čvánů vláhne zván, rád to mám, teď to dám.
1: Radar.
2: Jak už jsme vám říkali předtím, tohle je track nazvaný DB a je to Orion, společně s ním je tam i Vláďa 518, Pain a německý rapper Vodka.
3: Aha.
2: A je to první single z alba, které vychází taky 8.10. stejně jako Sergejovo album, takže určitě nebudeš vědět, co si poslechnout dříve. Album se bude
3: budu jmenovat.
2: Album se bude jmenovat Orion je Mickey Vorel. A je zajímavé to, že to album vyjde zaprvé u brněnského labelu, který vydává spíše rockové věci. A Orion říká, že tam bude experimentovat ze žánry, jo? Že to nebude jenom čistě rapové, ale bude tam taky reggae, jazz, elektronika.
3: Jako reggae jsem teda hodně zvědavý.
2: Bude zpívat česky, slovensky i anglicky. Produkci tam nedělal Traffic, což znamená, že to možná aspoň takhle nebude úplně špatné. Bude tam DJ Kaddem a Tomáš Konůbka, což je údajně hudebník, který funguje v grupu Salsicia s Orionem. A má se tam objevit jako hosté, tam bude například Dr. Kari, Pio Squad a taky tam bude Lesík Hajdovský, což je člen skupiny Manžele, což byla jedna z prvních rapových skupin v Československu. Takže to vypadá, jako mi připadá, že tyhle věci, co jako říká o tom albu, tak nesedí dohromady.
3: Jo, no. Takže to, jak to přečteš, tak to nedává smysl.
2: Takže mě
3: budu tam rapovat česky. No.
2: Závíc tam i, co k tomu už vůbec nesedí, je cover, na kterém je Orion v kukle. Takže to vypadá, jako by měl vydával nějaké streetové drill grime album. Takže já jako musím říct, že ten popis tím, že to vypadá jako hosté z jednoho žánru, produkce z jednoho žánru, oba z jednoho žánru, tak jsem celkem zvědavý, jak to bude znít a určitě si to poslechnu, protože myslím si, že minimálně vtipné to bude a jako tenhle track nezněl zas špatně, jako bylo to solidní celkem. Takže jo. Uvidíme, s čím přijde Orion. Jako
3: tam zase u Oriona je dobré, že tam už jako to nemůže vznít, jak jako tam jsme zvyklí už na ledacos, takže nás to nemůže podle mě zklamat.
2: No. A jako zase já to vidím tak, je to něco jako, když Snoop Dogg vydal reggae album, že už...
3: To bylo, to bylo dobré, to jsem poslouchal fest.
2: Jak taky mě to bavilo, ale je to takové, že Orion už nemá asi komu co dokazovat a prostě se setkal s pár kamarády, nahráli něco, co ho zrovna napadlo. A uvidíme, jak to bude znít.
3: No, jako... popisek byl ale jako vtipný, no. To musím říct, že... Jako Oreo teďka ale je virální na TikToku, pozor.
2: Jo, asi, no. Jakože přímo je on jako tvůrce, jo?
3: No, z jeho posledního alba, nebo to nebylo poslední album, to bylo, jo, bylo Territorium 3. A to musím říct, že bylo dobré album. Já jsem z toho měl tracky které jsem fakt jako poslouchal a jedno z těch tracků bylo Co se nelíbí.
2: Ano, to jsem slyšel, že hodně
3: no,
2: se používá.
3: A to teďka
2: jako
3: jede a to už je jako staré třeba 6-7 let, jo, to album. A teď se to chytlo a to byla jako nejlepší písnička z toho alba, takže jsem rád, že se to teďka zase dostalo.
2: Ono, na TikToku se reálně může chytnout úplně cokoliv, protože lidi říkají, někdo považuje, když řekne, že je to TikTok písnička, tak to bere jako nadávku, jenže to prostě nic neznamená, jako to může být úplně cokoliv, může to být zvuk uprdnutí, může to být klasická hudba z 18. století, prostě když se to někomu hodí do videa a lidi to začnou používat taky, tak to může být úplně cokoliv.
3: No, tak jsme zvědaví na Mickeyho Vorla, co předvede.
2: Já jsem určitě zvědav, jako ta první ukázka nezněla špatně, nebylo to něco, co bych měl na prvním místě v playlistu, zároveň to nemám potřebu přeskočit. I ty hosté tam zněli dobře oba, takže to taky musím říct.
3: Zapíl skvot. No, zase... to reggae, jako to...
2: Jo, tam, bude tam Dr. Kari, takže já si myslím, že ten jako k tomu reggae sedí, ale chtěl bych vidět třeba, jak zní Pio Squad na jazzové skladbě, to bude určitě vynikající.
3: Ale třeba takový jako jazz rap se tady vůbec nedělá a to klidně by někdo začít mohl.
2: No, tak začíná.
3: Třeba Orion.
2: No, a ten se toho chytil, že? Zalepí díru na trhu a...
3: No, a je to.
2: Příští rok O2 Arena, Orion a jazzový orchestr.
3: Tak to, jestli se tohle stane, tak si koupím něco, jako čokoládu.

0: V radaru na Fresh Radio tohle je Danzhun, track nazvaný První Chain. A ten najdete na Danzově novém albu, které vyšlo teď v pátek, to se jmenuje Víc. Je tam celkem 11 skladeb a 27 minut, takže další celkem krátký album. A já jsem slyšel tedy zatím jenom část, ale je to povedené. A ona taková ta česká polo-undergroundová scéna teď v poslední dobu celkem roste.
1: Téma tam ani žádné hosty, což je zajímavé. On ani předtím neměl skoro žádné hosty na těch předchozích albech.
0: No, tak třeba si razí prostě to, že nechce na ně spoléhat.
1: 150 tisíc posluchačů.
0: To je slušné, no. Takže asi největší takový spolupráce Danzhuna byla, že se objevil u Kevina na tracku. A já jsem viděl nějaký kousek rozhovoru s Danzhunem, že se někde potkal se Smekem, já nevím, jestli jsi to taky viděl.
1: Ne.
0: Že on bydlí, myslím, taky ve Strašnicích. A že viděl úplně Smeka, jak jede někde na motorce, myslím, a že je tam za ním přiběhnul úplně. A že jako chtěl jako nějak říct něco o spolupráci, nebo tak, že protože mu Smek nějak předtím něco psal, že se mu nějaký track jeho líbil, takže jako nebylo to jak z ničeho nic, jenže mu úplně jako zapomněl nějak se představit, kdo je, nebo tak, že tím to jako asi trošku zkazil.
1: Aha.
0: A že zatím teda nic nevydali, no.
1: Já si pamatuju, že říkal někdy, že vypadá jak Smek, akorát, že je hezčí, tak jak bys tohle Smek slyšel, protože kdyby tohle slyšel, tak už podle mě si nic nezahrál.
0: No ale kdo není určitě undergroundové jméno, tak je A$AP Rocky a ten, nevím jestli už to skončilo, abych řekl, že jo, ale dnes vystoupil v O2 aréně, bylo vyprodáno a jako vypadalo to na dobrou show, viděl jsem, jak tam surfoval na nafukovačním člunu po lidech. Rocky je zrovna takový umělec, že ten si s ním vždycky vyhraje a já vím, že když se to oznámilo, tak jsem velmi uvažoval, že pojedu, ale nakonec jsem teda tady, tak jsem nejel.
1: No a Leoš Bareš by tam mohl být někdy zase.
0: To by bylo skvělé. Myslím, že tam bude na Silvestra Štěpán Kozub, jestli se nepletu.
1: Jo, už zás.
0: Že letos
1: tam
0: má být
1: zás. Pořádá bez tak Leoš Bareš, že? No, to
0: jasné.
1: Leoš Bareš totiž psal i Rikovi, jestli nechce dohodnout tu arenu.
0: Fakt?
1: Riko to říkal v tom rozhovoru.
0: Já vím, že to, že Leoš Bareš chtěl udělat O2 arenu s Monikou Bagárovou a že se těch lístků prodalo tak extrémně málo, že to museli zrušit nakonec.
1: Což on si potom zrušil Instagram.
0: No. To je jako, víš co, no, je hodně interpretů v Česku, kteří to dokážou, to jsme viděli. Někdo to dokáže třeba aspoň nějak zmenšené, jako třeba bohužel i Marpo, ale Monika Bagárová byl hodně odvážný kousek, víš to. Každý jako asi plus minus ví, kdo to je, ale nikdo nezná třeba žádnou písničku, nebo...
1: No, neznám žádnou písničku od Moniky Bagárové třeba.
0: Vem si, že bys dal někomu třeba lístek na koncert Moniky Bagárové, jako pokud to není nějaký jakože skalní fanoušek, takový asi existujou, tak jako koho by tohle třeba potěšilo?
1: Nevím, no, jakože...
0: Možná Řezníka, protože já vím, že jak byl tehdy ten Slavík, jak to vyhrál Řezník, tak byla úplně znechucená, měla tam proslov, že to úplně ostuda.
1: Ona byla ale v porotě superstar, ne? Jeden rok šík, si myslím.
0: Je to možné, nějaký takový ten poslední, než byla ta pauza.
1: Takže si myslím, že ona tam byla, když ona říkala přece, že jí strašně vadíš, něco takového tam někomu říkala.
0: Ale teď jsem o ní neslyšel strašně dlouho.
1: Ona byla dítě a to je všechno.
0: No, tak jako je dobré, jak jsme teďka odbočili úplně mimo

0: na Moniku Bagárovou, tak snad se jí daří.
1: Vyhodí to jenom, že má dítě, že se rozvedla s Bachem Muradovem.
0: No, tak snad je dítě...
1: A teďka má nějakou jiného pána asi, no.
0: Tak nikdy, my si nikdy nevyhneme nějakému bulvárnu okénku.
1: Bulvár, oni by nás zaměstnal v nějakém bulvár dítě.
0: Nebo můžeme se potom pobavit tady s vedením rádia, jestli by neocenili, že bychom měli nějaký bulvární okénko, že bychom to vždycky nahráli. A úplně skandál, Monika Bagárová se rozešla.
1: Skandál, Monika Bagárová má dítě a rozešla se.
0: No a teď si dáme Ace Parokyho Helikopter a za chvíli se rozloučíme.
1: Helikopter,
0: ale ještě možná nějakou novinku vám řekneme.
1: Už ne.
0: Tak ne.

Petey Pablo.

0: No, já ti řeknu jednu věc, Tadeáši.
1: Ano.
0: Už máme pozdě, takže se budeme loučit.
1: A já ti řeknu taky jednu věc. No. Doby Aladžia a Jody, jak se jmenuje?
0: Mariánek, na to, jak jsi by to chtěl říct, tu jak nadšeně, tak jsi mohl více připravit tu novinku.
1: Já jsem si to připravil a pak jsem si Johnnyho mačetu spletl s Johnny Mariánkem.
0: No.
1: No, tak to není totiž Johnny, ten John Mariánek a Doby Aladžia tvoří pár.
0: Wow, jsem naprosto šokovaný.
1: No, vidíš, jak přidáší bývé bulvární zprávy, no. Jsme dobří v tom. Měli by nás angažovat.
0: Jo, tak
1: co teď, že? Jako oni to budou opět dokumentovat do svůj život, se těším, to bude prostě super.
0: To je skvělé, no.
1: To bude parádní. To bude parádní,
0: jo. Jo, jo.
1: A nebo si taky dělají srandu, že?
0: To by nás úplně dostali. No, já myslím, že to je znamení, že se musíme pro dnešek rozloučit, že už je konec dnešního vysílání.
1: Ježišmarja, to tak závidí, oni jsou v Benátkách.
0: Já nebudu na to nějak reagovat, jestli něco očekáváš, jako ode mě teď.
1: Ne, tak jenom ti říkám, to je pěkné, no,
0: jo, tak pěkné, já jim to přeju, jak jim to vyjde, no, jako super.
1: Super, tak jako taky mohla chodit s Spicy Pájou.
0: Tak chodila.
1: Chodila, od co by dopadlo, no.
0: Tak jo, tak my budeme zpátky zase za 2 týdny, budeme mít toho zase hodně, uvidíme, co se odehraje, každopádně věci, co určitě probereme, je album Sergeje, je album Oriona, protože ty víme, že vyjdou, a ono se toho objeví určitě víc, takže to je asi vše od nás pro teď, těšíme se na vás za 2 týdny, přejeme vám příjemnou dobrou noc a příjemný začátek nového týdne, ahoj. No,
1: příjemný večer.
2: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

Cítím začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, ano, cítim bolesť. Cítim rast, ano, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět.

0: Svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, stovka řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

tohle je Mike. Pije potichu, dává pozor. A co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: co na to mají.
1: Tohle to má se tak, nebo onak, či naopak. Kolem uniká pára, na oko utekne týden. No a v letě neutekla nutrie, rozmarná.
0: To je absurdní. V čekárně pakárny, kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída, široká Vinohradská, první třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách,

0: touch this. My
1: flesh. Old school na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota

0: 24. října Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Hey,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh. All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečně.

0: Konečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu, networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října, GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz